0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
6: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.

0: www.vinici.cz.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
4: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: platí pouze do 15.6.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi budou zase sbírat účtenky. Sněmovna včera podpořila návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda očekává, že systém přinese do rozpočtu navíc přes 14 miliard korun ročně. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze jednodušší a méně náročná pro podnikatele. Severní Korea ukázala nový závod pro výrobu materiálu do jaderných zbraní. Vůdce Kim Jong-un zároveň oznámil plán na významné posílení jaderného arzenálu země. Mezinárodní agentura pro atomovou energii už dříve varovala, že kapacity KLDR pro výrobu jaderných zbraní rychle rostou. Pyongyang tvrdí, že reaguje na vojenské hrozby ze strany Spojených států. Tomáš Souček svou budoucnost ve West Hamu zatím neřeší.

0: Do virtuální reality. Cílem této ojedinělé akce je ukázat, že věda, výzkum a moderní technologie jsou fascinujícím světem plným kreativních možností. A vyjde i počasí, dnes by mělo být na Vysočině jasno, v průběhu dne polojasno až oblačno a teploty příjemné naměříme do 25, další přehánky doputují až v noci a zítra.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Zase čtvrtek, lidi, to je neuvěřitelný, jak to sviští, co? Dobré ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: S vámi David.
3: Ahoj.
2: A s vámi Michal.
1: Čau, hezký ránko. Tak jdeme asi na pomozku, ne zrovna.
2: Na cože?
1: Na písničky. No prostě,
2: jdem na to, na
1: prostě jdeme hrát, tohle jsou Simple Plan, hezké ráno.

0: Welcome to my life. Welcome to my life. My vás tady taky vítáme na palubě lodi Hit Radio, s vámi Michal Jasmina a David, hezké ránko. Čtvrtek, říkali jsme, že to hrozně utíká, už se nám teda blíží víkend, je to za rohem, ale i když je teda čtvrtek, tak my jsme se tady ráno s Davidem bavili o tom, že tím, jak to utíká, takže máme pocit, že vlastně tak trošku jako nestíháme. Je tak?
1: Je to tak, dokonce si doslova řekl, že nám život protékáme si prsty.
0: To jsem doslova řekl, to byl takový poeta jsem ráno byl a ono to tak vlastně, nebo mně to aspoň tak přijde, že fakt to

0: strašně letí. Člověk, jak je starší po té 30, tak to prostě, hele, to je cvrkot. Ty jsi v pohodě ještě, že jo?
1: Já jsem v pohodě, ano.
0: To by to neprotejká, my
2: se prostě. Ty už se jenom dvakrát vyspíš a bude víkend.
0: Nespíš, my se dvakrát vyspíme a spím bude 40, víš? No, co chystáte na dnešek, lidi?
1: No, tak já to tady dovysílám, pak jedu za neteř, jedu...
2: Za neteř. Budeš převočená za neteř, jo?
1: Jedu prostě za rodinkou, pak jedu do studia na jednu schůzku a večer jdu na akci s názvem City Picnic.
0: Jo, to je dneska.
1: No je.
0: A já tam nemůžu být, protože já jdu taky na akci, ale s někam jinam.
1: S jiným názvem.
0: Jiný název. A ty, Davide?
2: Já bych chtěl do víkendu jenom přežít, takže já žádný velký plány nemám.
0: Takže pohodička. No tak my bychom rádi věděli, jaké plány samozřejmě máte vy, kdo nás sladíte takhle po ránu. Minuta šampionů začíná za malou chvíli. Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a co všechno vás dneska čeká.
1: Jo? Ať už jde o práci, jaká práce, co doma musíte zvládnout a tak dále a tak dále.
0: Cokoliv. Pojďme na muziku Rose, Bruno Mars a Paté a hned potom se do toho pustíme. Číslo ještě připomenout 777 937 777.

0: Mars. Aha, 10 minut po 6. Krásné ránko. Začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás na to, co vás dnes čeká. Tak jdeme na to teď.
1: Květa Děčín má raní, po práci si vyzvedne vnoučka ze školy a pojedou na zmrzlinu.
0: Markéta Litvínov dnes jí čeká vození lidiček autobusem.
1: Markéta Turnov jede do Prahy na výcvik krizové intervence.
0: Martina Praha, zapsání narozených dětí do systému a budou i dvojčata a pak vyřídit maminkám rodné listy.
1: David Žacléř, práce, holky škola, mladá práce, dcery Danča a Naty vám také přijí krásné ráno.
0: Děkujeme. Dobré ráno, zlatíčka z Bíkve. Nově stáváme v tříčlenném složení Iveta, Kája a Zuzanka. Výběr outfitu na dnešní den je jako vždy náročný, protože je krát tři. Dneska já, práce a holky veletrh firm v Ústí.
1: Míša Třebíč dneska bude pomáhat stěhovat syna, vylétl z hnízda do svého bytečku, tyjo, velký den.
0: Martina Praha, dnes se rozhodnu, jestli po 32 letech dám výpověď.
1: Tyblaho, to je dlouhá doba v jedné práci.
0: Napadla mě taková poetická, jak se říká, když se jedny dveře zavřou, tak se další otevřou. Takže 32 let v jedné práci. Dovedete si představit být 32 let v jedné práci?
1: Tady klidně.
0: Tady asi jo, no tak to nám bude, počkej no. Tak Davide, tak do 70 to tady potáhneme, ne? A vy, kdo nás posloucháte, samozřejmě víme, že mezi váma někdo je, kdo v práci je 32 let, ale nebude to asi moc lidí. A dovedete si to vy představit, že jste v téhle práci, kam teďka jedete 32 let? Já vím, že se nám smějete teďka, že si říkáte, no bláhoví, to jsou blázni. No tak v práci to zvládněte, my vám k tomu pošleme další písničky, tohle vás zabaví. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over na Hit Rádiu 612. Krásné ráno.

0: Zkouším žít, možná u někoho z vás zkouším přežít. Tak třeba kafe by vám mohlo pomoct, to vám neuděláme, ale podobnou službu udělá muzika, tohle je Hit Radio, dobré ráno. A teď budeme mluvit ke všem rodičům. Schválně, jestli víte, co přibalit dětem na letošní prázdniny. Napadá vás něco?
1: Tablet?
0: Ne. Co ty, Jasmin?
2: No tak nezapomíná se samozřejmě na repelenty, tyhle ty věci.
0: Ne, je to krabice od mlíka. Krabice mlíka.
2: Proč?
0: Krabice mlíka. Mám tady zprávu, prosím pěkně, Česká stomatologická a lékařská komora vydala varování, že s blížícím se letem přibývá úrazu a vyražených zubů.
2: No.
0: Tak, to tak je. No a lékaři do médií protlačili zásadní pravidlo, že když ti nebo dětem někdo vyrazí zub nebo se kus odlomí, tak ho musíš okamžitě hodit do mlíka a běžet k doktorovi. Protože v tom mlíku zůstanou buňky na koření naživu a zub se dá vrátit zpátky, jo? A já jsem si říkal, je to vůbec možný, ale vlastně asi to dává smysl.
2: A funguje to, víme, jestli to funguje jenom na děti nebo i na dospělí?
0: Pravděpodobně i na dospělí.
1: Dokonce se říká, že je nejlepší mít vlastně celou dobu v puse mlíko. Aha. Kdybyste si náhodou ten zub vyrazili, že byste to rovnou měli jakoby tak, namočený
0: tak,
1: v tom mlíku.
0: To my jsme v pohodě, nám teče mlíko po bradě, vlastně pořád. Ale teďka záleží ještě jako, jestli třeba čím hustší konzistence, jestli to, když by to byla třeba smetana 30%.
2: To už je trošku kekel. Třeba. Nicméně jako říkám si, že opravdu, kdyby to fungovalo jenom na děti, tak už chápeme, proč se říká, že máme mlíčňáky, že jo, jako děti.
0: Ale píše se tady, když vám nebo dětem někdo vyrazí zub, takže asi jo. Jo, mlíčňáky, jo, takhle.
3: Ale dobrý.
0: Že to vlastně byla nápověda už, jako, jo. Že si říkají mléční zuby, jasně, rozumím. No, takhle, mně to přišlo zajímavý, tahle informace, že by to mohlo někomu doslova zachránit úsměv tohle léto. Jo, tak jestli, já to asi zkoušet nebudu, že bych si vyrazil zub, jestli to funguje, ale kdyby náhodou někdo z vás, kdo nás posloucháte.
2: Kdo máte nějaký dítě a nevadí vám obětovat jeho mlíčňák a vyzkoušet, jestli to opravdu
0: přesně,
2: funguje.
0: Přesně, dejte mu dotrčí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
7: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
9: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
10: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
18: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině teď nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale novou uzavírku na Pelhřimovsku. U Dobré vody u Pacová ve směru na Kámen probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
20: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Já jsem si to tady hodil do překladače Vayamos compañeros a přeložilo mi to jako jdeme, soudruzi.
1: Co to používáš za překladač, pro boha?
0: No, člověče, právě že Google Translator normálně, jo. Tak já nevím.
1: Tak jdeme na to, soudruzi.
0: Hit Radio s vámi, Michal Jasmin David a soudruh David má pro nás ranní update.
2: Ranní update.
3: ChatGPT má podle odhadů už miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Když brýle, tak oversize. Podle odborníků na módu jsou letos v kurzu velké brýle s barevnými rámy. Na popularitě navíc rostou geometrické tvary. Při výběru nových brýlí bychom měli zohlednit tvar obličeje, pohodlí, ale hlavně ochranu zraku. Pokud nechcete zestárnout, nebojte se toho. Nová americká studie zjistila, že ženy s vyšší úzkostí zestárnutí vykazují známky rychlejšího biologického stárnutí na buněčné úrovni. Podle vědců se efekt týká hlavně obav ze zhoršení zdraví ve vyšším věku, ne vzhledu.
4: Takže s mládím nebo stářím je to stejně jako s čímkoliv jiným, prostě na co myslíme, to si přitahujeme.
0: Týká se to i chlapů, nebo je to jenom pro ženy?
1: Tady píšou speciálně o ženách.
0: No, já mám
4: tak to seš v pohodě.
0: Já mám teď pocit, že na to taky jako myslím a nějak to nefunguje. No. No.
1: Věk je jenom číslo.
0: Přesně. A člověku je tolik, nakolik se cítí, že jo? To mě uklidňuje, po té 30, no, si to říkám takhle. No.
1: Co jiného nám zbývá? No.
0: Už jsme to zenitem. Survivor, Eye of the Tiger. Tak pojďme na to. Srdcovka. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát i s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Je jich dohromady 5 plus 1 vaše, tak si to vaše můžete po obědě nadiktovat. Hezké ráno.

0: Krásný ráno na Hit Radio vám přeju Michal, Jasmin a David. 6 hodin 39 minut k tomu, to je čas, kdy dohrála Lady Gaga Paparazzi. Já si pamatuju, že tenhle ten song, když jsem slyšela poprvé, tak jsem teda, já byla na základce, ale dlouhou dobu byl můj oblíbený. Čemu se směješ?
1: Já jsem si vzpomněl na svůj příběh, kdy jsem ho poprvé slyšel a pamatuju si přesně ten okamžik, jo. Tak jestli můžu přidat, mě to vrátilo zpátky do mých let na střední. Bylo to ve dvoře Králové nad Labem, kdy jsme s kamarády chodili do místního nočního baru. Tam to hrálo, já nevím, jestli MTV nebo Viva nebo něco, nebo Očko možná dokonce, jo, už. A teďka tohle tam hrálo, Paparazzi. Já jsem byl tak trošku, samozřejmě, byli jsme kolu, jo, a vím, že tam to bylo s tím klipem a říkám, a tenhle song se mi teda strašně líbí.
0: Dvůr Králové nad Labem střední zní líp, než když bych já teda řekla, a teď to řeknu, základní škola Ústavní Bohnice. Ale bylo to tak, tam jsem to slyšela poprvé a strašně se mi to líbilo. Ale co vaše oblíbený songy? Máte nějakou jakoby topku totální? Jako zahraniční, protože já vím, že vy milujete Luci Činasky, to my všichni tady.
1: Zahraniční, no tak já mám rád asi Freddieho a Queeny vlastně, no to mě baví, no.
2: Já mám nejradši americký country, který si tady na Hit Radio bohužel nehrajeme. Třeba Zeka Bryana.
1: Ale rádio, který hraje country, existuje, David, no.
0: Tak popřemýšlejte vy taky v práci, doma, v autě, kdekoliv, co je váš oblíbený song a hoďte nám ho na web Hit Radia.
1: Možná se ptáte proč, protože když svůj hit uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání a dovoláte se do studia, tak můžete vyhrát parádní chytrý hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily a tyhle parádní hodinky můžou být třeba vaše.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Tak co na

0: radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Sportovní týden v Havlíčkově Brodě. Plný sportu a zábavy pro celou rodinu. U

0: Souboj kapitánů, kapely Red Nose a Titanium a dětské závody, večer koncerty Support Lesbians a 5-8G. Přijďte do Havlíčkova Brodu sportovat, fandit a bavit se.
1: Ahoj přátelé, tady Antonín Duchoslav. No jo, dobře, znáte mě jako Vickyho Cabadaje. Letos budu moderovat festival v Telči a rád vás na něj tímto osobně zvu. Samozřejmě ne kvůli sobě, kvůli pořádné hudební náloži na třech stagech. Rybičky 48, Dimitri, Olympic, Richard Miller, Vohnout, Anaka, Valda Gang a další. Plus nabušená rapová scéna. 19. a 20. června v Telči. Těšíme se na vás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
7: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Speny.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: na Hit Rádiu v 6.51 a máte štěstí, že jste právě teď u rádia.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Protože ta parádní dovča za 40 tisíc od Invie dle vlastního výběru tady stále čeká, možná právě na vás.
2: Čeká tady na jednoho z vás, máme tady stále to virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F a vy pořád typujete, kde se ta dovolená skrývá, na jaký sedačce.
0: 800 937 937 volejte právě teď. A já jsem zvědavý, jestli ten, komu to zvedneme, uhádne správnou sedačku. Připomínáme, že je tam jedna sedačka, na které je dovča za 40 tisíc, nebo tam může být Člověče nezlob se, nebo dva lístky na Marka ztraceného, anebo vůbec nic. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
3: Ahoj, tady Káťa.
0: Jak?
2: Ještě jednou?
3: Tady Káťa.
0: Ahoj, Káťo.
2: Ahoj, Káťo.
0: Krásné ránko. Jaký máš čtvrtek, co? Pověs nám.
3: No tak už je skoro malý pátek, takže super.
0: No to je pravda. A ještě možná můžeš mít v kapse dovolenou za 40 táců. Tak Káťo, tam se tě, jakou vybíráš sedačku v našem virtuálním letadle? 6 řad a sedadla A až F.
3: Já zkusím 2D.
0: 2D.
2: 2D.
0: Tak já tě připoutám na místě 2D. Jsi připoutaná.
3: Ano.
2: Káťo. Na sedadle 2D. Myslíš, že tam bude ta dovča?
3: Kežby.
2: Kežby.
0: To je jasný, no.
2: Káťo. Na sedadle 2D.
0: Ta dovča.

0: schovala dovča, ale schovávalo se tam něco, co tě podle mě potěší a rozesměje.
1: A je to super.
0: Co si myslíš, že to je?
2: Člověče.
0: No jasně.
1: Člověče, nezlob no, jasně. Se, ano.
0: Člověče, nezlob se, Káťo, tak člobrdo je tvoje. Dovolená, ale tady super. Stále čeká, stále tady číhá a jak víme z minulosti, občas se podařilo našim posluchačům se do soutěže dovolat třeba dvakrát po sobě, tak třeba ta šance přijde i v 8.50. Co ty na to?
2: Tak to zkusím znova.
0: Tak jo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, kam pošleme to člobrdo a zatím přejeme hezké ráno. Ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj. Ty jo, tak v 8.50 další možnost. A těch sedadel už, když na to koukám, takhle ukaž mi ten rozpis, Jasmin. Kolik jich tam je? 3, 4, 15, 12?
1: Ale matika nám nejde, ale jako je jich dost, ale ne za stolik, abyste to neuhodli.
0: Nicméně, dámy a pánové, protože chceme na vás být hodní a už hlavně chceme, abyste to někdo vyhrál, tak já právě teď na svůj Instagram přidávám, myslím si, extrémní nápovědu. Na Instagramu jsem jako Michal Knejp, tak tam koukněte.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Modul Line. Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
2: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Modul Line v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026, zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
1: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz.
3: Modul Line. Stavíme modulem.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín v Česku dál zlevňuje, nafta ale mírně zdraží. Od čtvrtka klesne maximální cena benzínu na 41 korun a 98 haléřů. Nafta naopak stoupne na 39,50. Podle ministerstva financí se cenové stropy mění denně podle vývoje velkoobchodních cen. Ceny paliv v Česku tak zůstávají pod vlivem situace na světových trzích a napětí na Blízkém východě. Íránský dronový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Podle úřadů zemřeli nejméně jeden člověk a dalších 63 utrpělo zranění. Provoz letiště byl na několik hodin přerušený, část letů už ale znovu obnovili aerolinky Kuwait Airways. Indie následně oznámila, že obětí útoku je její občan. Napětí na Blízkém východě tak dál výrazně roste. Španělsko chystá obří bezpečnostní operaci kvůli návštěvě papeže. Na ochranu Lva 14. bude během týdenní cesty dohlížet přes 15 000 policistů a další tisíce členů bezpečnostních složek. Podle médií jde o největší policejní nasazení v novodobé historii země. Více policistů nebylo v ulicích ani během summitu NATO v Madridu v roce 2022. A teď už se pojďme podívat do regionu.
8: Přibyslav na Havlíčkobrodsku letos postaví novou část silnice směrem ke vsi Hřiště. Stavba propojky teď začíná, hotová by měla být do listopadu. Město za ně zaplatí 15,5 milionu korun. Silnice měřící přes 200 metrů povede územím, kde zatím žádná cesta není. Přímo ve vsi Hřiště teď město buduje i kanalizaci. Radnice aktuálně investuje také do nového zemím, kde zatím žádná cesta není. Přímo ve vsi Hřiště teď město buduje i kanalizaci. Radnice aktuálně investuje také do nového sportoviště v Přibyslavi. Deštivé počasí na Vysočině.

0: S Michalem a Jasmin.
1: My vám stále přejeme hezké ráno.
2: Krásný čtvrtek všem. Snídaně
1: šampionů. 7 hodin, 2 minuty navrch Michal, Jasmin a je tady s námi náš David. Ahoj, Dave.
3: Ahoj.
1: Samozřejmě vás tady vítáme všechny, kdo jste si nás rozhodl pustit chtělou písničky. Ty jsou nachystaný. Pojďme na Rianu a Calvina Harrise. We found love.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Hit Radio Rihanna Calvin Harris 7 hodin 6 minut.
1: Schválně, jestli víte, co je podle psychologů mnohem lepší posilovač vztahu, než třeba pořádný obětí. No já, ne, nebudu to protahovat. Už se bojím, co tam
0: počnete. Už jsme se nadechovali s Davidem, napadlo nás asi to podobné. Dobře, tak toto nebude, jasně, tak co to je?
1: Pořádný drp. Jo, páry, který spolu víc probírají ostatní, jo, a takhle drbou spolu, ne jako, že tě podrbou, ale že ano, drbou spolu, tak mají údajně pevnější vztah než ty, který nedrbou vůbec. Mm-hmm. Že prej, když tohleto s partnerem děláte, tak mozek vyplavuje oxytocin, hormon důvěry, blízkosti, spojení, a není to od nějaký jako škodolibosti, ale že když si spolu takhle klábosíte o té rodině, o těch sousedech, kolezích a podobně, tak máte pocit, že jste na jedné lodi prostě.
0: Je teda pravda, že to drbání teda u nás funguje, takže se drbem navzájem, takže tam to taky jako se hodně utužuje. Ale jak jsi zmínila to drbání sousedů, tak je to vlastně

0: Teďka třeba jedna z věcí, která je u nás na takovém aktuálním jako denním pořádku, sousedka prostě pořád kouří a člověk si nemůže dát ani prádlo na balkon, jo?
1: No, to je.
0: Tak jako, myslím, že jí píská v uších poměrně často.
1: David s Evou drbou doma?
2: Hele, asi ani moc ne. Asi ani moc ne.
0: Tak to kecáš.
1: moc ne. Já musím říct, že když přijde s něčím Kuba, tak já si ho ráda vyslechnu, ale on ty drby fakt nemá rád, takže já kdybych s něčím přišla, tak on se jako nebaví o tom.
2: Hlavně takhle, tvůj Kuba přinese drby z showbiznesu, zajímavý drby, ale moje Eva, jako to, že její kolega Kuba.
0: No jo, ale tak vy jste spolu kolik? Vy jste spolu od 12, ne, Davide?
2: No, skoro jo, 9 let.
0: No, a spokojený vztah teda se zakládá na drbech, no, takže asi teda spolu drbete dost. No, to je přímá úměra, rovnice, jo, tam to vychází.
1: Tak máte přímou úměru i u vás doma, drbete spolu oba, nebo s tím chodí jeden, jak to máte, dejte nám vědět.
0: A kdo je, tak ano, napište nám, kdo z vás dvou to je, kdo je větší drbač, a taky můžete přepsat, kdo je momentálně tou hlavní hvězdou vašich domácích drbů, jo, a co proved. Koho prostě drbete a proč? 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to napište jako zprávou, to je na vás. Nico Santos, další muzika, Human Being, 708 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Slíte se, Damianu David se svojí holkou taky, drbou ostatní? Posloucháte i Rádio Snídaně šampionu přesně ve 7:45. A drbete nebo nedrbete, to je oč tu běží.
1: Řešili jsme s váma, že vztahy, kdy ty partneři společně drbou ostatní, tak mají ten vztah pevnější z nějakého důvodu.
0: Třeba takový David je se svojí partnerkou asi od 12 let, tak tady je živoucí důkaz toho, že to funguje. Kdo byl ten poslední, koho jste drbali a proč jsme to byli zrovna my dva s Jasmin?
2: Že jsi otravnej, proto.
0: To říkám.
1: Tak píše třeba Verča. Dobré ráno, u nás nosím drby spíš já. Když už s něčím přijde přítel, tak je to drb bez podstatných detailů. Takže když se tam na otázky, no a co on na to, a co říkala ona, a kdy to prasklo a tak dál, tak už je spíš podrážděný, že mi to přece to, že mi přece to hlavní řekl, tak to se furt vyptávám. A když mám opravdu žhavej drb, tak nečekám, až se potkáme doma, ale hned to napíšu. To pak první zpráva začíná, to ti musím říct. A to je pravda, můj Kuba to má taky, takže většinou tak okrajově řekne a my ženy chceme podrobnosti.
0: Já si myslím, že z Verči by měli radost třeba v Blesku nebo v nějakém takovém plátku. Pak píše třeba Monika z Brna. Drbeme oba, já přinesu informace a manžel to celý analyzuje. Hledá souvislosti a motivy.
1: Klasika. Jana z Hradce Králové. Nejlepší jsou rodinné drby. Tam má každý svou verzi příběhu a člověk si může vybírat.
0: To je fakt. Tak když stojíš uprostřed toho všeho a jenom se to k tobě dostává, tak ty to zpracuješ a víš přesně, no jo, to je ono. Taky píše Petr, no, u nás je to přesně naopak. S manželkou jsme jednou na svatbě tak strašně drbali nevěstu, v závorce její sestřenici, že jsme si nevšimli, že za náma stojí její máma. Od té doby s námi asi půlka rodiny moc nemluví, ale nás s ženou to neskutečně spojilo, protože v tom průšvihu držíme spolu.
1: To je dobrá stránka drbu, že jo? To ti přinese aspoň tohle.
2: Dokonalý.
1: Ale na Čau Radio, my s mužem máme v merku souseda z protějšího baráku, který chodí věšet prádlo zásadně v maskáčových slipech a s cigárem. Říkáme mu Rambo a je to náš večerní program místo Netflixu. Potvrzuju, drbání utužuje manželství. Zdraví Alana.
0: To je hezký. Já jsem si zrovna dneska vzal maskáčový slipy, teda.
1: Děkujeme za informaci, kterou jsme chtěli.
0: Budete mi říkat Rambo?
1: Ani maskáče tomu nepomůžou.
0: No takže my jsme tady zjistili, podle toho, co jste napsali, že prostě drbete. Drbeme všichni a nejraději drbeme s naším partnerem doma.
1: A jsme rádi, že chlapi se k tomu dokázali taky přiznat.
0: Ano, drbu, nestydím se za to. Celeste Buckingham, Run, Run, Run, další muzika pro vás, kdo nás ladíte chvíli po 7:45, tak pojďme na to, šampioni. Krásné čtvrteční ráno. All is fair in love and war, but all I do is love you more.

0: Ran, tak snad i vám čtvrteční ráno utíká, že vám utíká cesta do práce. Davide, utíká cesta do práce, to je vlastně takový trochu oxymoron, co?
1: To zřek hezky, no.
0: Tak já jsem to spíš myslel tak, že třeba na silnicích to je v pořádku, že ta cesta šlape. Nicméně, co vás kde zdrží, tak to řekneme v aktuální dopravě. No a samozřejmě vám přejeme, aby vám utekla ta pracovní doba, protože samozřejmě z té práce se odpoledne pojede o něco líp. Tak doprava za malou chvíli a samozřejmě i další parádní muzika, třeba tohle Mando Diao Dance with Somebody, tady na Hit Radio. Tak hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
12: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
13: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
14: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
14: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: Hausbrand Café, per favore.
17: Sí, signora.
16: I v malém šálku lze dělat velké umění.
18: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. www.hitparada.cz. To musíte zažít.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině jezdíme vzorně, aktuálně na silnicích nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale, že na Třebíčsku v Mysli Bořicích nově musíme počítat s omezením. Šťastnou cestu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Za malou chvíli budete opět soutěžit o Puget 100 růží v soutěži Rychlá pětka, na to rozhodně počkejte. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Po suchu přichází déšť, po rekordně suchém jaru dorazily srážky a v dalších dnech jich bude víc. Počasí bude proměnlivé, déšť přijde několikrát, vždy ale s přibližně jednodenní pauzou. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Finále Miss Roma na Slovensku provázely zmatky. Dlouho plánovanou akci narušilo několik problémů ještě před začátkem i po něm. Těsně před finále zmizely dvě finalistky, které odešly mimo areál. Po skončení akce organizátoři navíc postrádali troje luxusní šaty. Levné balíčky z Číny čeká zdražením. Evropská unie totiž od července zavede nové clo na levné zásilky ze zemí mimo EU ve výši 3 eur. Opatření může výrazně zdražit nákupy z platform jako Temu nebo AliExpress. Podle expertů tak některé objednávky mohou stát i více než dvojnásobek.
0: Jo, takže Temu, AliExpress, pak tam je ještě jedna platforma NAS.
2: Na schvál jsem ji vynechal, protože si nejsem jistý, jestli se vyslovuje jako Shein, Shein nebo Shein.
0: Nevím, my
3: to tady... Známe všechny varianty.
0: Já nevím, já to říkám Shane, což jsi mi říkáš, že je špatně.
3: Ne, neříkám, jen říkám, že znám tam ty dvě další.
2: Tak no, podstatný je to, že za ty balíčky budeme, pokud si je objednáváme, platit víc. Hmm.
0: Takže když si objednám něco z Ali třeba za půl dolaru, takže zaplatím clo třeba jako nesmysl.
2: Třeba 75 korun, no, 3 eura.
0: To se vyplatí, to se vyplatí.
2: Ty balíčky se často nevyplatí vůbec.
0: Tak ono, když si objednáš, já nevím, myslíš si, že to je třeba jako deka a přijde ti prostě dečka po televizi.
2: Nebo vrtačka za 200.
0: Přesně, to jsme tady taky řešili. Co se ale rozhodně vyplatí, je poslouchat Hit Radio. Jsme rádi, že jste tady a právě teď máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz. To je Rychlá pětka, tak nám napište. Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio a teď je ten čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte od Florea.cz luxusní kytici s růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 čísel.
2: Floreu nejspíš znáte, je to strašně známá značka, patří mezi vlastně jedničky v doručování květin po celém Česku, doručí vám je krásně čerstvý a šestkrát za sebou byli zvolený finalistou soutěže e-shop roku v kategorii právě wow. Kvalita.
0: A s námi ve vysílání už je Šimon. Šimon, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno.
0: Ahoj, hezký ráno. Šimon, z Náchoda nebo z východních Čech někde, že jo?
3: Přesně tak, přesně, Náchoda.
0: Záchoda, přesně. Šimone, komu by si poslal tuhle kytici?
3: No určitě svůj přítelkyně, která si to zaslouží ze všech nejvíc, podle mě.
0: Hezký, hezký. Tak Šimo, jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Z které země pochází pizza?
3: Z Itálie.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Čemu nebudeš vědět, z čeho se vyrábí rozinky?
3: No.
2: Z jakého jídla?
0: Takhle, dáváme každému soutěžícímu jednu možnost.
2: Ano, z jakého
0: opravit,
2: ovoce?
3: No. Ovoce ze švestky.
0: Rozinky.
3: Rozinky.
2: Ale počkej, on někdo místo rozinky říká opravdu hrozinky. Tak z čeho to tak bude?
3: Tak z hroznu?
0: Jo. Tak no, nápovědy vyčerpány.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hmyz, který vyrábí med?
3: Čeli.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která narazila v dubnu 1912 do ledovce?
3: Titanic.
0: Ano. A Šimone, pojďme na poslední otázku. Které zvíře má 8 chapadel?
3: Chobotnice.
0: A to je správně.
2: Je to tvoje.
0: No tak,
3: děkuji moc krát.
0: No není záč, myslím si, že největší radost bude mít tvá přítelkyně, protože, jak bylo řečeno, je to od Florea.cz, je to s doručením, takže jestli přítelkyně neposlouchá a jestli jí to neřekne, že se byl v rádiu, nebo někdo jí to nenapráská, že se byl v rádiu, tak to bude velký překvápko. Tak Šimone, moc gratulujeme, zvládni čtvrtek, co tě dneska čeká, ještě nám pověs.
3: Dneska mě čeká, já teďka jdu ze služby a dneska mě čeká volno, takže už budu odpočívat.
2: Paráda.
0: Ze služby čeho?
3: U hasičů
0: slouží. Hasič! Hasiči z Náchoda, pěkný. No tak zdravíme, zdravíme celou náchodskou smečku hasičů. Tak Šimo, měj se krásně, hezký
3: jo,
0: ráno.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: Tak poslední 100, kytice 100 růží opět zítra o půl osmé, tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: Ke všemu, co děláte, Ava Max, Kings and Queens, tohle je čtvrteční Hit Radio, 7:41, dobré ránko.
1: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger, nebo takový WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru, protože stát zvažuje vytvoření vlastní komunikační aplikace, která má sloužit hlavně úřadům, ministerstvům, taky bezpečnostním složkám a má to být za jako větší ochranou dat v podstatě.
0: Mm-hmm, takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat? Mohlo by se to jmenovat takhle.
2: Co je? Co je?
1: Co je?
0: WhatsApp, co je?
2: Co je to? Jo, vem si telefon. Co je? Co je?
1: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat v dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Dneska 4. června 2026 už můžete jít na 6. díl do kina.
0: Dneska přímo?
1: Dneska přímo, ano.
0: To nám to vyšlo krásně.
1: No?
0: No tak, kdo máte tuhle sérii rád, tak tohle je tip pro vás. No a vy, kdo nás třeba posloucháte na cestách za volantem, za chvíli pro vás budeme mít dopravu a pro vás všechny parádní muziku Mirai Summer Love anebo Offspring.
2: Co je?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Běž se s ním zase učit ty.
5: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
4: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
5: Tak zařídíme doučování.
6: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži?
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
11: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: prodej. Platí pouze do 15.6.
1: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava. V sobotu 6. června od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině teď nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale novou uzavírku na Pelhřimovsku. U Dobré vody u Pacová ve směru na Kámen probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: S tou novou zpěvačkou jim to stejně sluší. Takhle, Linkyni byli skvělí s Chesterem, ale jsou parádní i s Emily. Mladíte Hit Radio 753. Technologie nám mají pomáhat, ale občas se to trochu zvrtne. Na sockách se aktuálně řeší příběhy lidí, který zradil třeba vlastní chytrý zámek, že je nechtěl pustit z domu. Jo. Nebo třeba robotický vysavač, který si dělá, co chce, tak to známe. Nebo že se třeba nedá dostat do auta, který je prošpikovaný chytrou technologií, tak by mě zajímalo, jestli vás někdy, kdo nás posloucháte, a vás dva tady, vypekla chytrá technologie.
1: Já se směju, protože když jsem mluvil o chytrým zámku, tak ten se Kuba třeba před půl rokem snažil domů jako nainstalovat a vlastně nám to dělalo samý potíže, takže už tam není naštěstí. Mm-hmm. Ale máme asi, já nevím, druhým rokem elektromobil a všechno je jako super, ale vy nemáte klíčky, že jo? A odemykáte buď mobilem nebo přístupovou kartou, což my neděláme, ale je dobrý mít u sebe pro případ, že by ten mobil jako z nějakého důvodu nefungoval. No a stalo se, přitělil takhle z práce, šel na benzínku, během tomu se mu vybil telefon a zároveň tu přístupovou kartu nechal v batohu, a teďka, který měl jako uvnitř. Mm-hmm. Takže vlastně mu došlo, že se nemá jak dostat do auta, mm-hmm, a to je potom prekérka. Naštěstí jel zrovna jako z práce a jel s ním jiným autem ještě kamarád a u něj si pak nabíjel v autě káblíkem telefon, aby se dostal dovnitř.
2: Nepříjemnost. Tak teoreticky mohl jít na benzínu a ten mobil si tam nechat dobít, že jo?
1: Jasně, a tak mám sebou kámoši, tak radši budu u něj, že jo?
0: No tak samozřejmě, lepší než u pumpaře, že jo? Ty jsi mi připomněla, mi se takhle stala vtipná věc, na kterou jsem skoro zapomněl, ale taky chytrá technologie auta, bezklíčkový odemykání dveří. Mm-hmm. Jo? A ono to funguje tak, že já jsem měl teda sako, který jsem měl na zadních sedačkách, takhle položený, a tam jsem měl klíček od auta. Jedu na oběd, zastavím před restaurací, kde bylo totálně narváno, jo. Vylezu z auta, šáhnu, takhle pohladím tu kliku a slyším cvak a já v tu chvíli, doprčic. Já jsem věděl, že ten klíč je v tom saku, jo. A ono to správně funguje tak, že ty dveře se ti odemknou automaticky, nebo když máš ten klíč v kufru, že se ti odemkne. Ono to nějak nefungovalo, takže auto zamčený a ty klíče vevnitř, jo. Takže já jsem začal dělat to, že jsem takhle si lehnul, představte si to, já jsem si lehnul prsama a břichem na sklo toho auta a takhle jsem jako měl ruce v té klice a snažil jsem se ten signál jakoby propojit, hele, a třeba nevím.
1: Jakože jsi tam přijel jako auto,
0: no,
1: vlastně.
0: Já jsem se třel o auto, jo, a teďka tam představ si tu restauraci, bylo tam úplně narváno a mě to bylo jedno, já jsem se potřeba dostat do auta, jo. A odemklo se to třeba, já nevím, po 10 minutách, jo.
2: To chytrý auto si říkalo, tohle mi dost nepříjemný, tom to radši odemknu, ať už to nedělá hlavně.
0: Speechless, Robin Schulz a Erika Sirola na Hit Radio. Pojďme na to, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasiči v Česku odhalili vážné problémy v nočních klubech a barech. Z kontrol 590 podniků vyplynulo přes 1600 nedostatků. Největší problém jsou podle hasičů špatné nebo chybějící únikové cesty, které mohou v případě požáru ohrozit životy. Kontroly navazují na tragédie v zahraničí i v Česku, kde už v minulosti při požárech zemřeli desítky lidí. Hasiči varují, že část podniků by při přísnějším postupu možná musela být okamžitě uzavřena. V Rusku sílí debata o tom, zda pokračovat ve válce na Ukrajině nebo ji ukončit. Podle BBC se v médiích objevují názory, že nekonečná válka může být pro Rusko horší než samotná porážka. Někteří analytici dokonce připouštějí, že původní cíle války jsou v praxi nedosažitelné. Část textu ale později z ruských médií zmizela, což vyvolalo další otázky kolem cenzury. Švédsko chystá věznice pro děti už od 13 let. Důvodem je rostoucí kriminalita gangů, které podle policie verbují i velmi mladé lidi k násilným trestným činům. Nová zařízení mají být přizpůsobena dětem, s výukou, volnočasovými aktivitami i plyšáky na celách. O snížení trestní odpovědnosti na 13 let se má ve Švédsku hlasovat v polovině června. Odborníci ale varují, že tvrdší postup nemusí problém dětské kriminality vyřešit. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Dobrodružství s technikou pro...
7: Že tvrdší postup nemusí problém dětské kriminality vyřešit. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Dobrodružství s technikou promění Žďár nad Sázavou v technologické hřiště budoucnosti.

0: vaší přehánky doputují až v noci a zítra.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
4: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj, krásné ráno.
0: Krásný čtvrtek všem.
3: Snídaně šampionů.
5: 8 hodin 3 minuty, připomínáme, že v 8.50 máte další šanci vyhrát parádní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru.
0: Taky v této hodince probereme falešný pokuty od vašich sousedů nebo rozpad vztahu s virtuální přítelkyní. No a samozřejmě ano, dovolená snů úplně zadarmo, třeba už tuhle hodinu.
5: Je toho spoustu, hlavně taky spoustu parádní muziky Imagine Dragons. Tím pokračujeme, hezké ráno.

0: DNA. Hit Radio 809. Krásné ráno. Věc, ve které se možná poznáte všichni. Když si dáte aktualizovat počítač, nebo třeba infotainment v autě, mobil, prostě jakýkoliv zařízení, a pak zjistíte, že vaše oblíbená funkce se přesunula do jiného menu, nebo že, nedej bože, úplně zmizela. Mm-hmm. Známe, zažili ano. Jsme asi všichni. Tak máme tady příběh z Ameriky, tam totiž u soudu skončil případ muže, který, prosím pěkně, zažaloval technologickou firmu, protože mu přestala fungovat manželka. On se totiž tenhle muž před rokem naprosto legálně oženil s AI avatarovou přítelkyní. No a ta firma po aktualizaci softwaru smazala z jeho algoritmu možnost, pozor, intimní konverzace a změnila jí osobnost. Jo? A ten borec teďka tvrdí, že mu naprosto zničili manželství a že zažívá emoce jako při reálném rozvodu.
1: To je strašný, co se v dnešní době vlastně může stát. Na druhou stranu si říkám, že pro něj výhoda. Nejspíš je to první rozhod v historii, kdy žena nezmizí s půlkou majetku, že jo? Prostě mu jenom zmizela ze života.
0: Že může být vlastně jako rád, no. Jo, ale jako nejhorší na tomhle celém je to, že ty vlastně tyhle robotický manželce ani nemůžeš jít demonstrativně trucovat do hospody, protože ti zablokuje pin od karty.

0: The Sound of Silence, tohle je Hit Radio, 8:45, 2 minuty k tomu, dobré ráno.
1: Představte si ten moment, kdy ráno přijdete k autu, dobře naladěný vyrážíte do práce, nebo prostě jenom vyrážíte do práce.
0: Dobře naladěný na Hit Radio vyrážíte do práce.
1: A za stěračem vidíte známý papírek, jo, a v hlavě vám hnedka problikne do prčic, zase prostě pokuta, jo. Jenže ono to není, jak to vypadá. To šlo asi možná jenom o souseda z vedlejšího vchodu, který ho naštvalo, jak jste parkovali. To se teďka děje, předtím varuje policie, že po českých sídlištích se nově objevují falešný pokutový lístky, které vypadají stejně jako ty normální pokuty.
0: A my teďka řešíme jako je podobný problém, jo. Máme 2 auta a jedno auto je v garáži a druhý je venku, jo. A na tom parkovacím, tam je 6 parkovacích míst plus 1 místo pro invalidy. A vlastně vždycky tam bylo jako, kde zaparkovat, vždycky to bylo v pohodě a teďka, já nevím, jak je možný, ale asi lidi někde z okolí objevili, že tam jako, je to teda soukromý pozemek, ale dá se tam být, není tam brána. A furt prostě není kde zaparkovat, jo. Tak si říkám, jako, co s tím, protože nic s tím neuděláš.
1: No, že bys tam dal tenhle papírek, no, které jako zvažuješ.
0: Právě, že teďka, jak to říkáš, jenže co bych tam napsal, no, tak... Tak hele, parkuješ jako debil, no, odjeď. Tak já, nebo já nevím, no.
1: Tak za zkoušku nic nedáš minimálně.
0: Ale zase určitě lepší mít za stěračem tenhle lístek od těchto samozvaných policistů, jo, než třeba lístek s kontaktem, že ti někdo nabořil auto, jo. A vlastně to mi připomíná teda můj oblíbený vtip. Naboural jsem vám auto, viděla mě spousta lidí a teď si myslí, že vám píšu své jméno a adresu. Mějte se hezky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: www.modulline.cz.
1: Moduline? Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
2: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Moduline v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026, zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
1: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz. Moduline. Stavíme modulem.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
7: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
8: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
9: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
10: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
11: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava v sobotu 6. června. Od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
12: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
13: Go, go, go, gorila.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na Žďársku. Na příjezdu do obce Blízkov od Měřína se střetlo osobní auto s dodávkou. Probíhá vyšetřování nehody, tak tam buďte opatrní. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Jako na svatbě. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, přesně o 8:30. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update. Když nového robota, tak ne z Ruska. Na ekonomickém fóru v Petrohradu chtěli vývojáři ukázat pokrok ruské robotiky. Humanoidní roboti ale často padali a nedokázali odpovědět ani na jednoduché otázky. ChatGPT má podle odhadů už miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Za týden to celé vypukne, už příští čtvrtek startuje světový šampionát ve fotbale. Připomínám, že český výběr začíná svou pouť turnajem hned v pátek ráno. O 4 hodin vyzveme Jižní Koreu. No, vtipný, že jsem vás vyzval, aby jsme si tipli, kdo ten turnaj vyhraje, bez toho, aniž byste si vy dva vyhledávali nějaké informace. Tak Michal teďka 10 minut googlil a pak se zeptal, kdo to je Lamine Yamal.
0: No, takhle, já si myslím, že to vyhraje Španělsko, teda, můj tip, jo, protože, hele, Španělé, oni už nehrajou to nudné držení míče jako dřív, pod De La Fuentem jsou neuvěřitelně přímočarý, nebezpeční na křídlech a myslím si, že to všechno podtáhne Yamal, jo, ten kluk má 18 takovej přehled, že to sám rozebere jakoukoliv obranu, navíc, poslouchejte, mají nejvyváženější kádr ze všech, na rozdíl od Francie nebo Anglie, u nich jako nenajdeš úplně slabý místo, no. A ještě mám tip jako Francie, že by mohla, hele, silná, uvidíme, jak jim bude fungovat ta omlazená záloha.
2: Takhle shrnutě, ano, během tvé řeči tady zadávám, kdo vyhraje MS ve fotbale 2026, Španělsko, Francie.
0: Jo, no, tak to říkám.
1: Že jste netipovali Čechy, ty jo.
0: Hele, za 20 minut další šance vyhrát dovolenou dle vlastního výběru za 40 táců. Nápovědu, ultimátní nápovědu najdete na mém Instagramu Michal Knape, tak držíme palce.

0: Survive. Přežít, to je úkol nás všech, ale už se blížíme pomalu do cíle. Víkend se blíží, posloucháte Hit Radio 8.39, krásné ráno. Dámy a pánové, Jasmin, pomalu můžeme zapomenout na platební karty, hodinky, prsteny a mobily, protože v obchodech budeme platit úplně jinak.
1: Jak?
0: Dobrá otázka, tak schválně...
1: Jsem se posnažila.
0: Napadá vás, jaká technologie tady ještě chybí? Napadá ti něco, co by tady...
1: Tak počkej, platíme mobilem, platíme kartou hotově, platíme prstýnkama, hodinkama. Tak nevím.
0: Tak jedna z největších evropských bank spouští systém, kde při placení stačí mávnout rukou nad terminálem, který přečte unikátní mapu žil pod kůží.
1: Takže
0: mávnutím rukou, jo. Takže vlastně říkám si, že termín mít pod kůží bude mít nový význam, že teda půjde o bohatýho člověka.
1: A vracíme se tím pádem teda k nejstaršímu a prvnímu povolání všech dob, jakože platíme svým tělem teda. Vlastně.
0: To je fakt. Samozřejmě vás možná napadlo, jako napadlo to mě, tak možná to napadlo i vás, když jsem tady tu informaci čet, co když mi tu ruku někdo uřízne? Tak to fungovat nebude, jo, musí tam proudit krev. Ten skener pozná, jestli ta ruka je normálně živá, jo. Aby jsi neřekla, že mi pak třeba usekneš jako ruku, jo, jasně, jo.
1: Co bych tam hledala, prosím tě,
0: Takže co mám tady proudit, že bílý krvinky, červený krvinky, peníze.
1: A takže za 10 let se prostě budeme smát tomu, že jsme tehda, jakože teď, třeba hledali tu šrajtofli, tu peněženku a všichni budeme jenom takhle
0: no, jasně,
1: ručičkama.
0: Budeme se smát těm, který přikládají ty hodinky, bude, bezkontaktně, jak to bude, dlaní, jo, ale blbý třeba, když budeš v hospodě, nalitá jak žok a kámoš ti vezme ruku a zaplatí útratu za celou hospodu, jo, to je příjemný, jo. Ale zase, teda úplně na druhou stranu, stalo se ti, že jsi někdy platila něco drahýho, že se ti jako fakt nechtělo třeba nějaký nečekaný výdaj, že to bolí fyzicky, že jo? No, tak nad tím nově můžeš mávnout rukou jenom.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Ahoj přátelé, tady Antonín Duchoslav. No jo, dobře, znáte mě jako Vickyho Cabadaje. Letos budu moderovat festival v Telči a rád vás na něj tímto osobně zvu. Samozřejmě ne kvůli sobě. Kvůli pořádné hudební náloži na 3 stagech. Rybičky 48, Dimitri, Olympic, Richard Miller, Vohnout, Anaka, Valda Gang a další. Plus nabušená rapová scéna. 19. a 20. června v Telči. Těšíme se na vás.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazážitky.cz.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Go, go, go, gorila!
19: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
20: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
21: Hele, co City Park?
20: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
21: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
20: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
21: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
16: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Kdo se bude zpívat a kdo bude tančit na stole, bude stoprocentně ten, kdo možná vyhraje parádní dovolenou za 40 tisíc. Posloucháte Hit Radio 8.51 a jdeme na to.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Kdo nás třeba posloucháte poprvé, tak ano, máme tu soutěž Připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedačky, 6 řad A až F. A vaším úkolem je trefit tu správnou, na které si myslíte, že se schovává parádní zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun dle vlastního výběru.
2: Dokonce pro dvě osoby. Když se vám zadaří, tak vyhrajete tuhle tu dovolenou pro dvě osoby za 40 tisíc. Nebo na té sedačce může být dvakrát lístek na Letenskou pláň na show Marka Ztraceného, nebo desková hra Člověče nezlob se, a nebo vůbec nic.
0: Jasmin dala nápovědu k sobě na Instagram, já dal nápovědu k sobě na Instagram dnes. Už se blížíme. Tak uvidíme, jestli si sednete na tu správnou sedačku. 800 937 937, volejte právě teď. No jo, tady to zvoní.
2: Ty chtěj na tu dovolenou, a tady já to
0: zvoní,
2: chápu.
0: Tady to zvoní. Dobré ráno, chcete na dovolenou?
3: No každopádně, líbilo by se mi to.
0: No hezky, jak se jmenujete?
3: Alenka.
0: Ahoj, ahoj. Alenko.
3: Z Černého Kostelce.
0: Alenka z Černého Kostelce.
3: Červeného ahoj. Kostelce.
0: Z Červeného Kostelce. Já jsem z východních Čech, znám ho velice dobře, omlouvám se všem z Červeného Kostelce.
3: Tak,
0: jakou sedačku typuješ?
3: No mě by se líbilo 4D.
0: 4D.
2: Alenko, ty jsi viděla nebo neviděla nápovědy?
3: Snažím se to hlídat, ale vzhledem k tomu, že jsem v práci, tak je to pade na pade, no.
0: 4D.
2: Vzhledem k tomu, že jsi v práci, tak je to pade na pade. Alenko, není to pade na pade, je to... Bohužel nic.
3: Třeba se poštěstí nikomu jinému.
0: No a nebo se poštěstí třeba tobě hnedka zítra ráno v 6.50. Nicméně 4D na této sedačce se neskrývá dovolená v hodnotě 40 tisíc korun, ale...
3: Je tam překvápko jiný?
0: Ale, tak co bys ráda? Co bys ráda? Člobrdo anebo lísky na Marka Ztraceného?
3: Já si myslím, že obě nejsou špatný.
0: Tak Alenko, máme pro tebe dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň, ty jsou tvoje.
3: No wow, děkuju, super.
0: Není zač, tak Alenko, vydrž nám na telefonu a zatím přejeme hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Perfektní, díky.
0: No tak...
2: Tak snad zítra.
0: Tak já připomenu ještě jednou, nápověda. Myslíme si naprosto ultimátní nápověda. Je u mě na Instagramu, jsem tam jako Michal Knejp, tak myslím si, že pak už bude jasné, v jaké části letadla hledat.
2: A sedačky, které už jste typovali dřív, jsou v klubu posluchačů na webu Hit Radia, kam se můžete normálně registrovat a všechno to tam uvidíte, tak tam utíkejte, ať to zítra někdo zvládne.
0: Tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Urban, Junotas, Please Tell Rosie, 8.57. A Best Friend je pro vás i vaše Hit Radio. Snídaně šampionů, ta čtvrteční, právě končí. My vám děkujeme za další společné ráno.
1: Těšíme se zase zítra, klasicky od 6 do 9. My tady budeme i s Davem, tak doufáme, že vy taky.
0: No a doufáme, že už v 6.50, případně v 8.50, zítra v pátek rozdáme tu dovču v hodnotě 40 000 korun pro dva dle vlastního výběru.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zítra v 6. Jsme tady, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Mezi Táborem a Pelhřimovem na silnici 1/19 u odbočky na Věžnou zasahují záchranné složky. U hromadné nehody 5 aut zdržíte se v obou směrech. No a na Žďársku mezi Netínem a Zásekou tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Provoz je tady částečně omezen, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
2: On air,
1: online
2: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Pavel uvedl, že jmenování nechce zdržovat. Cestování mezi Opavou a Prahou bude zase o něco jednodušší. Už dnes vyjede nový čtvrteční spoj z pražského hlavního nádraží v 16.30 a do stanice Opava Východ dorazí ve 20.01. Jaké další novinky cestující na této trase potěší, prozradí mluvčí Opavy Roman Konečný.
8: Novinkou bude také páteční dopolední spoj z Opavy do Prahy. Vlak Supercity 518 Opavan pojede od 5. června každý pátek v 10.53 ze stanice Opava Východ a do Prahy dorazí 14.26.
7: Stávající Opavany jsou totiž hodně vytížené. Ve špičkových termínech je kapacita míst k sezení často vyprodaná. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy, potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek. Po 10. ho pořádá Akademie věd, která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Do programu se zapojí i řada univerzit. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů zápas proti evropskému soupeři. Čeká je čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. Zápas začíná právě v těchto chvílích.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska by mělo svítit sluníčko, oproti včerejšku je to příjemná změna. Odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Krásný čtvrteční den vám všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radio Vysočina. A teď už pro vás třeba Liquido a Narkotik.

Alone. Za námi Offenbach na Hitradiu Vysočina. Tak včera pěkně napršelo, tráva roste jako blázen a tak zase budeme jezdit s těma sekačkama. Někdo možná třeba seče i kosou, kdo ví. I když si myslím, že už to jako málo kdo umí tou kosou. Já jsem zrovna v pondělí kosu vytáhla, to je vtipný, protože jsem ji vytáhla, nevím, jako třeba po 5 letech, protože my se tam v ohradě měli dost kopřiv a ty šli tou kosou dolů jedna báseň. Takže pozor, mám teďka pro všechny sekáče takovou zajímavou nabídku. Za prvé můžete přijít k nám domů, to tam pokosit, ale ještě Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá o víkendu tradiční letní senoseč. Lidé se naučí naklepávat kosu a sekat vzrostlou trávu. Takže přijdete v sobotu od 9 hodin na Šmerolův statek právě v Třebíči ke kosení. Bude i ochutnávka tradičních pokrmů a nápojů k senoseči. No a k práci a zaspívá folklorní soubor Bajdyš a vstupné je zdarma. A kosu samozřejmě sebou. Tak chci více přát, prostě se to naučíte a uděláte dobrou věc, pokusíte tam trávu. Jako, myslím si, že to je skvělý nápad, jak strávit sobotní dopoledne. To vám pak ten oběd bude chutnat.

0: Tohle byl příběh Tiny a také Rytmuse na Hitradiu Vysočina. A co ten váš příběh, jak to dneska začalo po ránu? Je hezky, tak si myslím, že se stávalo určitě líp než včera. Navíc se ještě blíží víkend, takže prostě samá pozitiva. A jednu pozitivní zprávu přihodím i za chviličku na Hitradiu Vysočina. Tak buďte s námi a dáme si taky Lady Gaga už za chviličku.
1: Hitradio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hitradiu Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt 2 plus KK Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000. A byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Sportovní týden v Havlíčkově Brodě. Plný sportu a zábavy pro celou rodinu. Užijte si tento týden brodské sportovní hry, talk show mimo osnovy,

0: Gymnázium a dětské závody, večer koncerty Support Lesbians a 5-8G. Přijďte do Havlíčkova Brodu sportovat, fandit a bavit se.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
3: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
4: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
5: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
6: www.autoracek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Vysočina Dermot Kennedy a teď taky pozitivní minutka. Pelhřimovské skautky mají srdce na pravém místě, teď jsem se o tom dočetla. Představte si to, že umožnili 9leté holčičce, aby poprvé zažila letní tábor. Prostě se holky domluvily, napekly dobroty a prodali je na jarmarku a ty vybrané peníze věnovali právě mamince samoživitelce, která by si jinak letní tábor pro své dítě prostě dovolit nemohla. Mě tyhle ty zprávy vždycky trošku ubezpečí, že svět není tak špatný a lidi už vůbec ne. Co myslíte vy?

0: Slyšeli jste Coldplay na Hit Rádiu Vysočina, je 9 hodin 46 minut. Tak my jsme s kolegou Milanem Řezníčkem natočili nové video, včera vyšlo, je o tom, jaká je spravedlnost v životě, že prostě ve vztahu má vždycky pravdu jenom jeden. Kdo? Mrkněte na video a klidně nám napište, jak je to u vás. Hit Rádio.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará žena?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Běž se s ním zase učit ty.
3: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
2: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
3: Tak zařídíme doučování.
4: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic. Aby učení nebylo mučení.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.

0: 16.
1: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
2: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
3: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava. V sobotu 6. června. Od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už i v showroomu v Jihlavě na Hosově 55 nebo v Trnavě u Třebíče. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: Nejsou den, no.

0: Za námi Daša, pojďme se podívat na silnice, jak to jezdí. Mezi Táborem a Pelhřimovem na silnici 1/19 u odbočky na Věžnou tady zasahují stále záchranné složky u hromadné nehody 5 aut. Zdržíte se v obou směrech. No a ještě na dálnici D1 mezi kilometry 56 a 94 ve směru na Brno budou v levém jízdním pruhu probíhat údržbové práce, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
10: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
14: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Podle ministryně financí Schillerové bude nový systém jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Přidání omamné látky do nápoje má být trestné. Takzvaný drink spiking by se mohl nově stát samostatným trestným činem. Pokračuje politik a lékař Boris Šťastný.
15: My jsme připravili zákon, který v podstatě říká, že kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
14: Návrh rozšíření trestního zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Evropská komise je připravena mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla, aby pomohla zemím EU vyrovnat se s energetickou krizí. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. Na dnešním mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti. V akci bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Do venkovní sezóny vstoupí tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu.
16: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. BVVko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. BVV, průhodné suroviny CZ.

Tohle byla Sia. Tak budeme soutěžit o lístky na festival v Telči, který proběhne 19. až 26. Vytočte 56, 73, 1, 2, 3, 4, 5. Pojďte vyhrát a pojďte si užít už takovou letní festiákovou sezónu. Tak tady je Florida a David Guetta a za chviličku soutěž.

0: Florida a taky David Guetta na Hit Rádiu Vysočina v 10 hodin 13 minut a jdeme soutěžit. Protože jsem vám před chviličkou říkala, že pro vás mám lístky na festival v Telči, ten se koná 19. až 26. Já nevím, proč já jsem si pořád myslela, že už je to příští víkend, ale je to ještě za ten další týden. My jsme si to tady s Luckou říkali, že jo? Ahoj, Luci.
1: Ahoj.
0: Tak to je naše posluchačka, která se dovolala.
1: A mám strašnou radost.
0: To je dobře, to je dobře. Ty si říkáš, že jsi nějak zaspala, jako vůbec ty lístky, že jsi jako i chtěla koupit
1: tak.
0: Možná.
1: No. Ano.
0: Tak to, a co ty letní festiáky teda?
1: No, moc nejezdíme, protože děti byly malí, ale teď již trošku vyrostly, tak už.
0: Tak teď to rozjedete.
1: Přesně.
0: Tak a ještě, když si vyhraješ lístky a můžeš tam jít zadarmo, tak to je úplně skvělá věc. Hele, vezmeš partnera nebo nějakou kamarádku?
1: No, uvidíme. Jestli manžel bude chtít, tak bude, když tak někoho vezmu. Nebo,
0: hele, taky by manžel mohl pohlídat děti, že jo, třeba. To vůbec není špatný nápad.
1: To je paráda.
0: No tak jo, tak Lucko, tak si to užij, hele, tenhle ten festiák, já jsem se tam koukala, já bych se těšila na Adama Ďuricu, na Vohnouty, i Olympik bych vlastně chtěla slyšet.
1: Olympik tam je taky.
0: No, ano. To je super. Anaka, Richard Miller, jako, myslím
1: je
0: si,
1: je
0: že...
1: Nabitý.
0: No, myslím si, že si to užiješ, tak uvidíš, jako, třeba se to manželovi bude taky líbit. Tak se měj hezky, ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.
0: Takže šťastná výherkyně Lucie už na festiák, kde vy máte šanci. Poslouchejte Hit Rádio Vysočina a vyhrajte si lístek.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak třeba tuto neděli 7. června se v motokrosovém areálu v Pacově uskuteční už čtvrtý závod Open mistrovství České republiky v motokrosu. Fanoušci se mohou těšit na atraktivní souboje jezdců v různých kategoriích, tak určitě vyražte mrknout. No a v neděli 7. června už je jezdecký areál se Sovy hlavě dnem chladnokrvných koní. Těšit se můžete na výstavu Klisen z Hříbaty, budou vozatajské jízdy i třeba ukázky ovladatelnosti koní s kládou. Program startuje v 10 hodin a vstupné je dobrovolné.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
6: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava. V sobotu 6. června od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
12: Housebrand Café, per favore.
13: Si, signora.
12: I v malém šálku lze dělat velké umění.
14: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
15: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
16: Hele, nezaseko ses?
17: Ne.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tento týden je v Havlíčkově Brodě takový speciální. Víc nám o tom řekne přímo starosta Zbyněk Stejskal. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Hit Rádio Vysočina. Tak v Havlíčkově Brodě tento týden od 1.6. vlastně na Den dětí jsme zahájili sportovní hry, kterých se účastní zhruba 12 základních škol a jedna základní škola dokonce z Itálie, jeho města Brixen. Je to už druhý ročník vlastně těchto sportovních her a děláme vlastně pro děti takovou, skoro by se dalo říct, olympiádu a snažíme se je přivést ke sportu.
0: Tak to je krásný. Já jsem koukala, že vy tam máte něco vlastně, ale i pro děti ze školky, i třeba pro ty středoškoláky.
1: Ano, trošku jsme se letos snažili o to, aby to mělo malinko přesah, takže ty první tři dny, to je 1., 2. a 3. byly výhradně určeny základním školám, kde měly ty klání mezi sebou a další dny tam budou zatažené i školky a v pátek tuším i středoškoláci, kde budou nějaké menší akce pro ně.
0: Koukala jsem, že je tam i talk show, to znamená, že se tam sejdou legendy třeba brodského hokeje, florbalu, zápasu, atletiky a dalších sportů.
1: Ano, to je, máme tady velmi šikovného hocha Lukáše Ondráčka, který dělá tyto talk show v rámci Havlíčkova Brodu a rozhodl se, že nám s tím pomůže právě a chceme tam vtáhnout ty místní, aby tam právě zase ty děcka nebo i třeba jejich rodiče dorazili a užili si takový hezký večer.
0: Jasně, a třeba se i namotivovali, jak být úspěšným sportovcem, je to tak?
1: Přesně tak. Všem moc přeju, aby se jim sporty dařily a hlavně, aby to zvládli ve zdraví a bez úrazu, protože to počasí nám úplně nepřeje, ale myslím si, že to bude jinak super všechno.
0: Já myslím, že už by se to mělo umoudřit. No vás v sobotu každopádně čeká takové vyvrcholení tohohle sportovního speciálního týdne v Havlíčkově Brodě.
1: Ano, a v sobotu, to už si dovolím pozvat určitě širokou veřejnost, klidně z celého okresu i celého kraje, protože budeme mít závěrečný jednak triatlon, který je určený jak dospělým, tak dětem, jsou tam nějak oddělené kategorie. A po tom triatlonu vlastně, který bude končit na náměstí, navazuje poměrně velký koncert 4 kapel, takže věřím tomu, že si to užijeme společně, že to bude super.
0: Tak a ještě, pane starosto, schválně, zúčastníte se něčeho sportovního v Havlíčkově Brodě?
1: Tak já jsem poměrně sportovně aktivní, takže určitě půjdu ten triatlon, na ten se těším, už jsem ho párkrát čel. Aha. A tak doufám, že to nějak zvládnu se ctí.
0: Dobře, tak hodně sil, ať se daří a ať se zadaří vlastně celý tento sportovní týden v Havlíčkově Brodě. Fandíme vám.
1: Děkuju, mějte se hezky, naschranou.
0: Taky, naslyšenou.

0: tak, letos pro vás máme naprosto boží dárek ke Dni otců. Je to Smart WC klozet s moderními funkcemi. My vám ho dokonce představujeme na sociálních sítích Hit Radia Vysočina, tak na to mrkněte. A najdete tam mimochodem i odpověď na soutěžní otázku. Takže pak skočte na naše webovky, kde je registrační formulář s tou soutěžní otázkou. Odpověď budete znát z toho videa na sociálních sítích. No! A jeden z tatínků si pak domů odveze tenhle ten chytrý záchod, ze kterého už se mu vůbec, ale vůbec nebude chtít odcházet.
1: Nejlepší dárek ke Dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
7: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Sportovní týden v Havlíčkově Brodě, plný sportu a zábavy pro celou rodinu. Užijte si tento týden brodské sportovní hry, talk show Mimo osnovy nebo dětský den Blachotrapes s brodskými hokejisty. A v sobotu Sportfest a 15. ročník závodu Molitanový muž. K tomu sportovní kluby, souboj kapitánů, kapely Red Nose a Titanium a dětské závody, večer koncerty Support Lesbians a 5-8G. Přijďte do Havlíčkova Brodu sportovat, fandit a bavit se.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
17: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
18: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
17: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
18: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
19: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
1: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
1: Z
11: Zlepši si náladu.

0: for another.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči je v ulici U Kuchyňky na křižovatce s Hilbertovou bourala dvě osobní auta a počítejte tam s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Modul Line. Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
3: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Modul Line v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026. Zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
2: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz. Modul Line. Stavíme modulem.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: Krásné dopoledne, 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 800 korun více. Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb je na spadnutí. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh. Jak na EET 2.0 nahlíží lidé, ví mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
10: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
9: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž poctivých podnikatelů. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o 6 států regionu. Na zasedání Česko zastoupí premiér Babiš. Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko. Čeští fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek, zápas začne 2 hodiny po půlnoci našeho času.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska by mělo být jasno nebo malá oblačnost, čekejte teploty 22 až 25 stupňů, v noci už ale velká oblačnost a v druhé polovině noci a kránu potom déšť a noční teploty 14 až 11 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
1: A my už za chvíličku budeme soutěžit s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak zůstávejte s námi a vyhrávejte a tady jsou pro vás Black Eyed Peas.

0: Posloucháte Hit Rádio Vysočina, před námi Krištof a Tomáš Klus a taky soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku. Dneska si papoušek na pirátskou loď sebou vezme sluchátka, takže si to pamatujte a vytočte 56 73 123 45.
1: Tou cestou, tím směrem, prý by

0: Krištof a Tomáš Klus a jejich cesta na Hit Radio Vysočina, tak jsme si zaspívali a teď jdeme soutěžit.
1: Užijte si rodinné centrum Robinson.
0: Protože jsem slibovala rodinnou vstupenku do Robinsona a slib plním a na telefonu mám Denisu. Zdravím, Deniso, přeju krásný den.
2: Hezký den.
0: Tak Denisa je maminka dvou holčiček, je to tak?
2: Ano, přesně tak.
0: A holčičky možná ale někdy vydají i za dva kluky, že?
2: Za čtyři.
0: Dokonce. Takhle. Takže ideální je vyrazit s nima do Robinsonu, vypustit je, ať oni vypustí páru a pak jsou už hodní, že jo, doma.
2: Přesně tak, no. Unavit je.
0: Tak, přesně. Tak o to se pokusíme, protože rodinná vstupenka je na dosah, ale potřebujeme ještě vědět, co si sebou dneska papoušek bere na pirátskou loď.
2: Jsou to sluchátka.
0: A je to tak.
1: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
0: Takže Deniso, gratulujeme, tak si to s holkama Super. Báječně užijte, jo, takhle třeba Děkuju. I klidně i o prázdninách, protože ne, vždycky je hezký počasí a někdy je lepší se schovat do Robinsonu, jo?
2: To je pravda. Tak moc jo. Děkuju.
0: Tak se mějte krásně, naslyšenou.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak a já koukám tady na Facebook Robinsonu a zjistila jsem, že vlastně dneska byl poslední takový ten den, kdy mohly maminky dopoledne s malinkýma dětma tam jít za takovou tu lepší cenu, protože teď tam budou jako školy, pak budou prázdniny a tak, tak zase pro maminky to bude až od září, tak s tím jenom takhle počítejte, abyste věděli. Jinak samozřejmě Robinson otevřený stále, můžete vyrazit, anebo poslouchat Hit Radio Vysočina a zase příští čtvrtek si zasoutěžit o rodinnou vstupenku.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, za námi Kygo. Tak v České Bělé dneska, právě dneska ve čtvrtek 4. června, začal samozběr jahod. Jinak v Sobínově ho plánují přibližně v polovině měsíce. Farma v Kejžlici ta taky informovala o aktuální situaci u nich na poli, že se zahájením samozběru počítají v druhé polovině června. No zrovna včera já jsem od kamarádky dostala kopřivovou šťávu a říkala, že se chystá na samozběr jahod a že bude dělat ještě jahodovou šťávu a že si mám zase přijít. Tak já si přijdu. To je hezký, když to někdo takhle udělá. Tak samozřejmě samozběr jahod na Vysočině je velmi oblíbený, už se těšíme, tak schválně, co všechno z těch jahod máte rádi, co všechno budete dělat, klidně napište.
1: Běž se s ním zase učit ty.
2: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
1: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
2: Tak zařídíme doučování.
3: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
8: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
11: CZ. Náplně hned.
12: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
13: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
14: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na dr-automobiles.cz.
16: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
0: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takový WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
6: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
18: Co je? Co je?
0: Co je?
6: Co je?
0: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
6: Dneska přímo?
0: Dneska přímo, ano.
6: No to nám to vyšlo krásně.
0: No?
18: Co je?
17: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Cyrus na Hit Radio Vysočina. Dneska je čtvrtek a my jsme si řekli, že dneska budeme slavit, protože moje neteř udělala včera tu maturitu, takže samozřejmě máme všichni radost, takže dneska se sejdeme jako rodinka, jakoby posedíme a tak. A myslím si, že skvělý nápad je pustit si k tomu Hit Radio Classic, to nej z 80., 90. a milénia. Doufám, že i neteři se to bude líbit v jejím věku, ale prostě starý dobrý fáky. Jako třeba tenhle, Jasmine Heaven.

0: Všude je fajn, to byla kapela Jelen na Hit Radio Vysočina. Tak všude je fajn, jenom v práci možná ne, ale tak zase, když máte skvělý kolegy, tak to taky jde. Tak já vás zvuk poslechu Hit Radio Vysočina i dneska po 12. hodině, kdy vás čekají srdcovky, písničky, co milujeme a co jsme je třeba dlouho neslyšeli a co si u nich rádi zaspomínáme na nějaké hezké chvilky v našem životě. Tak následte i po 12. Já se s vámi loučím, přeju hezký zbytek dnešního čtvrtečního dne, no a zítra v 9. Ahoj.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.

0: Kej platí pouze do 15.6.
1: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
2: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte na příjezdu D5 od Loděnice a pak také na samotném Pražském okruhu, pokud jedete k D1. V opačném směru krátké zdržení na úrovni Jesenice. Centrem projedete bez větších komplikací. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
3: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Potravinové banky a jejich výdejny budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028. Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank to oznámil její předseda Aleš Slavíček. Kapacita výdejen se rozšíří do dalších 50 měst. Koncept topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce na změnu dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně, podle čeho dodavatele vybrat, poradí Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
12: Doporučuji všem spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. Ano, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
1: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Medvěd zaútočil na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Uvádí to televize Markýza. Útok se stal v obtížně přístupném terénu a tak je problém se k napadenému lesnímu dělníkovi vůbec dostat. Kvůli počasí není možné nasadit vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám. V metropoli se staví zhruba 157 tisíc bytů. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku je to o 8 tisíc více. Zatím jde o rekordní počet. Nové byty by měly vznikat hlavně na Praze 4, 5 a 9, tedy v částech s největšími rozvojovými plochami a brownfieldy. Naopak v centru města je prostor pro novou výstavbu minimální.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Odpoledne většinou polojasné, oblačné, teploty kolem 25 stupňů, to jsou letní maxima pro dnešní den. Foukat bude slabý proměnlivý vítr. Už zítra nás čeká opět ochlazení.

12 hodin, 2 minuty, je tady první čtvrteční poledne roku 2026 v měsíci červnu. Červen, je to možný. Teď nedávno, tak jsme se učili psát místo roku 25-26, dávali jsme si novoroční předsevzetí a už je tady půlka roku pryč. Je to mazec, jak to letí. A důkazem, jak to letí, tak jsou také i srdcovky Hitrádia, hity, na kterých jsme ještě nedávno tančili. Druhý den jsme měli kocovinu, bydleli jsme doma u rodičů a teď najednou už jsme rodičemi my. Je to neuvěřitelný, ale tak pojďme vzpomínat na tuhle krásnou dobu. Začínáme v roce 1992. První srdcovka z pěti nás vezme do začátku 90. let. Je to skvělý. Charles a Eddie a fakt vyloženě pohodová záležitost. Jenom pro vás. Pojďte si to užít. Zavřete.

0: Would I Lie to You ve 12 hodin a 7 minut. Srdcovka s číslem 1, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Radio mi hned jako první přišla zpráva, která mě strašně potěšila, dobře poslouchejte. Ahoj Jiříku, to máš pravdu, letí to až moc rychle. Nedávno jsem byla v pubertě a teď jsem mladá babička. A nejen hudba, ale celý svět se změnil o možná více než 360 stupňů. Moc děkuji za srdcovky, je to jako listovat fotoalbum plný vzpomínek. Zdraví Lída. Děkuju, opravdu. Ze srdce, to je tak milá zpráva. A tak si zalistujeme právě teď do roku 1987. A než si dáme další duet, tentokrát Mel and Kim a jejich hit Respectable, tak pojďme zazpomínat i na naše babičky, kdy to je tak jako hezký. To jsou taky naše srdcovky. Babičky měly vždycky za prvý pravdu a za druhý měly nějaký svůj tajný recept. A teď v době oběda, kdy jindy, jo? A ještě navíc v srdcovkách bychom měli vzpomínat právě na jejich legendární jídla. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne vaše babička? A může to být samozřejmě i zákusek, může to být nějaká buchta, nebo to může být třeba, já nevím, nějaká jako speciální snídaně. To už nechám na vás. Popřemýšlejte v klidu. Napište mi na 777-937-777, jaké top jídlo od vaší babičky si vybavujete a schválně, jestli dodnes ve vaší rodině existuje její recept a její odkaz. Dejte vědět a my si dáme hit z roku 1987. Mel and Kim na Hit Rádiu, srdcovka číslo 2.

0: Jaký tak máte rádi činasky z téhle doby? Drobná paralela, 12 hodin 15 minut a srdcovka s číslem 3. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska máme takovou malou nostalgickou, to je pravda, a vzpomínáme na naše babičky a jejich kuchařské umění. Posíláte zprávy na 777-937-777. Jaké jídlo si pamatujete, když se řekne vaše babička? Tak mám tady třeba od Jardy. Bramborové placky a bramborové kolečka pečená na platu na kamnech. Zajímavý, to jsem nikdy neměl. Škubánky s mákem, cukrem a sádlem. Ani maminka takové nezvládne. Ty od babičky byly prostě speciální. Ahoj Jirko, tak moje babička dělala nejlepší opečené škubánky. Zkoušela jsem je, ale není to ono, bohužel už moje babička tady není a tak jenom vzpomínám jak na ní, tak i na ty škubánky. No jasně, babičky a škubánky, to prostě... to je jasná definice. To jde ruku v ruce. Bára z Ostravy Petrkovic píše opékané na kostičky brambory s kiškou. Taky zajímavý. Ahoj Jiříku, babička vařila chlebíčkovou polévku a tu jsem jako dítě milovala. Občas ji uvaří moje mamka, to si teda taky pochutnám. A pak samozřejmě škubánky s mákem. Hezký den, zdraví Jana. Děkuju, co hlasovky?
3: Ahoj, tak mě se vždycky ve spojení s babičkou, která tady teda už bohužel není, kojí jídlo roštěná s rýží. Vařila to pokaždý, když jsme přijeli na návštěvu. A prostě bylo to boží. A i když mi stihla předat recept, tak ale nikdy se mi nepovedla, tak jako se vždycky povedla babičce. Ale i tak ji občas uvařím a vždycky s láskou na babičku vzpomínám.
0: To je krásný. Děkuju. Pište dál na 777-937-777 vaše vzpomínky. No a pro všechny naše babičky, ať už tady nebo tam nahoru, posílám Rock Set. Rok 1991 The Big L. Srdcovka číslo 4.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Je 12 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio a čtvrteční srdcovky s Jirkou Pelnářem.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska vzpomínáme na jídla od našich babiček na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Tak píšete vaše vzpomínky. Jirka tady píše: ahoj Jirko, pamatuji si, že nejlepší jídlo, co jsem u babičky jedl, byl přírodní plátek s fazolkami na slanině a šťouchanýma bramborama. Recept pořád máme a díky vám jsem si na něj teď vzpomněl a brzy musím udělat, protože jsem na to dostal obrovskou chuť. Zdraví Jirka z Jilemnice. Díky moc. Ahoj, v roce 91 mi bylo 12 a moje prababička mě učila rodinnou bábovku. Tento recept se u nás dědí po generace, pořád ji pečeme a nic na ní neměníme, je báječná. Katka píše: ahoj, nejlepší dva recepty od babičky byly pivní štrůdl, ten nyní dělám i já a všem moc chutná, a druhý chodské koláče, ale ty ode mě nejsou jako její. A ještě jedno od Lucky: ahoj Jirko, moc si zdravím, já vzpomínám na babičku a mého teď už ex-manžela, byla úžasná, celá léta jsem ji vykala a nikdy nezapomenu na její hovězí vývar s domácími nudlemi a s bojnickou roštinou s domácím houskovým knedlíkem. Recept jsem stihla ještě vyškemrat, ale nikdy je tak úžasnou neudělám, zbíhají se mi sliny, jenom na to myslím. Prima den, zdraví Luca. Hezké, hezké, moc děkuju. Tak já taky přidám jednu svoji osobní vzpomínku, než si dáme srdcovku na přání. Moje babička, ta dělala spoustu skvělých jídel, ale naučila mě k snídani. Čerstvý chleba. Ten namažete kysanou smetanou. Normálně místo másla nahoru, ale jako třeba půl centimetrovej, jo, jako kus, tlustej. Dáte tam prostě kysanou smetanu. A celý, to pozor, pocukrujete klasickým cukrem. Normálně krystalem. Já vám garantuju, že nic lepšího jste k snídani ještě neměli. Fakt. Slibte mi, že to musíte o víkendu zkusit, nebo že to zkusíte. To prostě musíte. Musíte. Takže vzpomínáme na naše babičky a za chviličku tak si dáme srdcovku na přání. A ještě pořád můžeme být i tak trochu nostalgičtí. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět na 777-937-777.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Ahoj přátelé, tady Antonín Duchoslav. No jo, dobře, znáte mě jako Vickyho Cabadaje. Letos budu moderovat festival v Telči a rád vás na něj tímto osobně zvu. Samozřejmě ne kvůli sobě, kvůli pořádné hudební náloži na třech stagech. Rybičky 48, Dimitri, Olympic, Richard Miller, Vohnout, Anaka, Valda Gang a další. Plus nabušená rapová scéna. 19. a 20. června v Telči. Těšíme se na vás.
15: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
1: No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák Stelče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
3: Tady, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete
17: si. Tisku levně CZ.
18: Náplně hned.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Leony na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio a máme před sebou poslední hit, který je na vaše přání a dnes vlastně půjde za našima babičkama. Dnes jsme byli jako hodně nostalgický, vzpomínali jsme na kuchařské umění našich babiček. Nejvíc vedou škubánky. Jestli něco naše babičky jako uměly nejlíp, tak to jsou škubánky a potom teda spoustu bábovek. Mám tady borůvkový knedlíky. No, je to takové malé sladké mámení, úplně si říkám. Ta vzpomínka na tu babičku, to je prostě krásný. A tak tenhle hit půjde pro naše babičky a je to něco, co vám garantuju, že jste jako neslyšeli tady u nás na Hit Rádiu, možná vlastně jako nikdy. Jen ve velmi výjimečných příležitostech. A ta výjimečná příležitost je právě teď. Takže pro naše babičky, které tady s námi jsou, i které se na nás dívají ze zhora a zanechali nám tady ty sladké vzpomínky, tak co jiného, než to sladké mámení. Tak babičky, tohle je jenom pro vás. Jsme Hit Rádio.

hodiny s Hitem souhvězdí přesně ve 1:15 odpoledne. Je s váma Jirka Plnář, přeju pohodový den, jsem rád, že posloucháte srdcovky. Další srdcovky budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. My samozřejmě pokračujeme dál, i přestože srdcovky končí. Po 13. hodině si opět budete moct vyhrát 12-dílnou detektivní sérii fantastických knih od skvělé spisovatelky Lizy Reganové. Nebude to nic těžkýho? Možná? Uvidíme. Bude to tedy hned po 13. hodině. To vás čeká dál tady u nás na Hit Rádiu. No a do 13. z hitů. Co tu pro vás mám? Co tady pro vás ještě chystám? Tak například Linkin Park, bude taky Mark Ember, nebude chybět ani Robin Schulz a Fastboy. A protože mi tady píšete na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777, jakže byl ten recept na tu snídani neobvyklou od mé babičky, tak já to ty dávám k sobě na Instagram do storíčka, abyste viděli, abyste o víkendu to mohli vyzkoušet. Tak najdete mě tam jako Jirka Plnář, dám to tam během 30 vteřin, to tam bude ve storíčku. Tak pak dejte vědět, jak vám tenhle recept na tuhle velmi neotřelou a neobvyklou snídani chutnal. Jste s Hit Rádiem, jsem rád, že jste s námi.

0: Kapry k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na dr-automobiles.cz.
2: Modul Line. Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
3: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Modul Line v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026. Zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
2: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz. Modul Line. Stavíme modulem.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Sportovní týden v Havlíčkově Brodě. Plný sportu a zábavy pro celou rodinu. Už

0: dětské závody, večer koncerty Support Lesbians a 5-8G. Přijďte do Havlíčkova Brodu sportovat, fandit a bavit se.
1: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
3: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šouca Fastboy na Hit Radio v závěru dnešního poledne. Poledne je pryč, za chvilku jedna odpoledne a také nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a máme tu zdržení na dálnici D1. Ve směru na Brno se kolony tvoří za velkým meziříčím mezi kilometry 149 až 151 a dále mezi kilometry 162 až 164. A jestli i vy o něčem víte, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
11: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
12: I'm Nicki Minaj.
13: Hey, this is John Legend.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
16: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku je to o zhruba 4 000 korun více. Výrazně se polepšili například pracovníci v realitách. Zhruba 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Reuse centra nebo nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace ta popisuje další benefity.
17: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. Současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
16: Aktuálně reuse centra fungují bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Kuba od této soboty pozastaví platby prostřednictvím karet Visa a Mastercard. Tamní centrální banka jako důvod uvádí americké sankce, které v posledních dnech vedly řadu zahraničních společností k přerušení obchodních vztahů s tímto karibským ostrovem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Na platech na Vysočině jsme si o něco polepšili. Průměrná hrubá mzda se v prvním čtvrtletí zvýšila o 6,9% na 44 906 korun. Při započtení inflace se výdělky v našem kraji letos od března reálně zvýšily o 5,2%. Nižší průměrná mzda než na Vysočině byla v letošním prvním čtvrtletí v 6 krajích.
18: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
19: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině si užíváme sluníčko, postupně by se mělo schovat za částečně i průsvitnou oblačnost, k tomu v maximech naměříme do 25 stupňů, zítra už by měly opět doputovat přehánky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodový čtvrtek. Jak jste na tom? Takhle ke konci pracovního týdne. Máte ještě dost energie? Oběd taky v pořádku? A nebo naopak to máte podobně jako spousta z nás, říká se tomu takzvaná gastrodemence, že se prostě najíte a pak už se vám vůbec nic nechce. No, pokud ano, tak já tady mám hity, který vás doslova probudí a nakopnou do té druhé poloviny dnešního pracovního odpoledne. No a abyste si potom ten volný čas mohli opravdu užít, tak dneska Mezi 13. a 14. hodinou prakticky už za 10 minut si budete moct vyhrát opět 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Tak buďte s námi. No a teď nakopávací hit číslo 1. Walk the Moon.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: Will Smith na Hit Radio ve 13 hodin a 12 minut. Máme před sebou chvíli, kdy opět můžete na Hit Radio vyhrát detektivní sérii 12 knih od světoznámé spisovatelky Lizzy Reaganové. A vaším úkolem bude opět poznat, jestli část nebo respektive pokračování toho příběhu jsem si vymyslel, a nebo jestli to opravdu v té knize takto, jak to přečtu, je. Tak dobře poslouchejte. Máme před sebou už 11. díl, to znamená, že zítra budeme hrát úplně o poslední sérii 12 knih. Zítra budu mít ukázku z 12. dílu. Ten 11. díl série se jmenuje Temný úkryt. A otázkou je, jak vysokou cenu za dopadení monstra musí Josie Quinn zaplatit. Dobře poslouchejte. Ten příběh vypadá takhle. Když je na schodech kostela v luxusním svatebním rezortu nalezeno křehké tělíčko 12-leté Holly Mitchell s panenkou z borových šišek pevně přitisknutou k hrudi, spěchá na místo činu detektiv Josie Quinn. Tu dívku zná. Její matka nabídla Josie pomoc. I místo, kde je oběť nalezena, zná velmi dobře. Je to kostel, ve kterém měl již za několik hodin proběhnout její svatební obřad. To je pravda. A teď pokračování. Josie v tom kolegy nemůže a ani nechce nechat samotné. A do vyšetřování se vrhne skoro ještě ve svatebních šatech. A když zjistí, že oběť není jediná a navíc se pohřešuje jiná malá holčička, rozhodnou se Josie a Noah, že svůj svatební den nakonec přesunou na jindy. Tak co vy na to? Pokračuje takhle ta kniha, tenhle příběh? A nebo jsem si to vymyslel? Dozvíte se na konci pořadu. Volejte právě teď na 800 937 937, dáme jeden hit a pak se dozvíte správnou odpověď. A třeba zrovna vy vyhrajete všech 12 knih detektivní série od Lizzy Reaganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizzy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika na Hit Rádiu ve 13 hodin a 17 minut. Posloucháte Hit Rádio na telefonu, v tuto chvíli mám Šárku z Rýmařová. Šárko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Šárko, jak ty jsi na tom s knížkama? Kde nejraději čteš?
1: No mám nové křeslo obyvat, takže nejraději tam.
0: Takže křeslo, lampička, pohodička. Tak jo. To znamená, že předpokládám, že pokud to teďko dobře dopadne, tak budeš štít tištěnou verzi a ne tu elektronickou.
1: Samozřejmě.
0: Jasně, rozumím, chápu. No tak jo, tak je to teď na tobě. Jak jsem přečetl ten příběh, jestli jsem si ho vymyslel, anebo jestli to takhle opravdu pokračuje v té knižce.
1: No, já doufám, že to tak pokračuje, protože by se mi to tak líbilo, ten příběh. Tak pevně doufám, že ano.
0: Že by ten svůj svatební den přesunuli na jindy, jo?
1: Tak je to vyšetřovatelka, tak předpokládám, že pro ní je práce vším.
0: Je pravda, že spisovatelka Liza Reganová umí být opravdu ke své hlavní hrdince někdy opravdu krutá.
1: Ano.
0: A v knize Temný úkryt jí vlastně úplně zničila její svatební den, protože ano! Holky, no tak to teda gratuluju, 12 knih, to máte na rok co číst, nebo za jak dlouho přečtete jednu knížku? Nebo kolik za rok jich přečtete?
1: No, tak vzhledem k tomu, že mám pětiletou dceru, tak tam mě moc nenecháte. Ale teď se blíží léto a dovolená, tak si, jestli mě přijdou do té doby, tak si vezmu aspoň dvě.
0: No, můžu slíbit, že tyhle knížky přijdou určitě do té doby.
1: No, tak super.
0: A protože kolik je? Malý pět?
1: Pět.
0: No tak budu držet palce, aby alespoň do jich 15 let si to stihla přečíst. Tak jo, Šárko, měj se krásně, ještě jednou velká gratulace. 12 knih je tvých.
1: Já, děkuji.
0: Tak jo.
1: Tak ahoj.
0: A takovouhle radost můžete mít zítra také, protože zítra ještě opět mezi 13. a 15. hodinou budeme vlastně už naposledy hrát o celou sérii 12 knih od Lizy Reganové. Skvělý detektivky a velmi, velmi napínavé thrillery.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Rádiu ve 13 hodin a 23 minut nás vzali na cestu kolem světa. My se vydáme na mistrovství světa ve fotbale už za chvíli tady u nás na Hit Rádiu. Ano, i dneska si budeme povídat trošku o sportu. Na mistrovství světa ve fotbale budeme hrát proti Jižní Koreji. A Jižní Korea teď měla svůj poslední přípravný zápas a udělali tam jeden zásadní tah, který je vlastně jako hrozně chytrý. A je to tah, kterým se snaží zmást naší fotbalovou reprezentaci, protože zápas s náma bude pro ně jejich první zápas na mistrovství světa. Jaký zásadní trik udělali, jaký eso vytáhli z rukávu, ještě před samotným šampionátem, to vám řeknu za chvíli. A do té doby z hitů například Benson Boone a jeho Beautiful Things a sihneme je dvojku Bena Sibros. Tak buďte s námi a užívejte stále ještě slunečné čtvrteční odpoledne. Jste Hit Rádiem.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
2: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici stále pozor na nehodu.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Vysočina.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
12: Hele, co City Park?
11: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
12: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
11: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
12: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
13: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
14: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
17: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
18: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
19: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
3: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
7: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
14: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin 36 minut. Pohodové odpoledne vám přeje Jirka Pelnář a mám na vás otázku, jo? A na rovinu, mezi náma. Když půjdete do asijské restaurace, dokážete od sebe rozeznat všechny tamní zaměstnance? A teď není to nic rasistického, jo? Je to naprosto legitimní dotaz. A věřím, že vaše odpověď v tuto chvíli je ne, nedokážu. Já mám kamaráda Aziata a říkal mi, že oni nás tak vnímají úplně jako stejně, že jdou po ulici, jo, po náměstí a že my všichni jim připadáme úplně stejní, jo? A přesně takhle to máme i my. No a to je věc, kterou teď využil náš soupeř z Jižní Koreji, se kterým hrajeme na fotbalový mistrovství světa. Protože ví, že my je od sebe prostě jako nerozeznáme, anebo pokud jo, tak hodně blbě, tak přípravný zápas normálně odehráli s jinými čísly na zádech, než budou mít na dresu na mistrovství světa. To znamená, že až bude sedět náš trenér Koubek s klukama u videa a bude jim říkat, hele, bacha, jo, tady na tu osmičku, ta je na křídle skvělá, strašně rychlá, hraje to levou nohou a tak dále. No tak v reálu, na tom šampionátu, ta osmička bude hrát na úplně jiným postu. A takhle to udělali záměrně, aby nás zmátli. Za mě teda jako geniální tah, to musím smeknout klobouk. A je to jenom ukázka toho, jak opravdu to mistrovství světa je prestižní turnaj a jak nikdo nic nepodceňuje. No tak doufáme, že i náš, jak my říkáme, kouzelný dědeček, trenér Koubek, vytáhne také nějaké eso z rukávu. Budeme držet palce, začíná mistrovství světa ve fotbale

0: Son na Hit Rádiu ve 2:15. Pokud jste teď za volantem, tak doufám, že netrčíte v nějaké koloně, ještě by to tak nemělo být, ty by měli začínat zhruba tak za hodinku, hodinku a půl, což samozřejmě je také pozvánka i na to, abyste dál poslouchali Hit Radio, protože do té dopravní kolony úplně nejlepší parťáci, tak to je samozřejmě naše odpolední show. Ta bude začínat v 15 hodin, do té doby tak nás ale čeká ještě spoustu skvělý hudby a zároveň po 14. hodině, tak tady mám pro vás připravený náš klasický čtvrteční nepopulární názor, tak už teď se těším na vaše reakce. Do té doby zitu například Miraj, Cesta z města a teď vzpomínka i na dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
5: Co je?
4: Co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
10: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
9: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
10: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
9: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Hit Radio.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 13 hodin 58 minut. Jak je to se znovu zavedením EET? Tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 ve směru na Brno počítejte s kolonami. Tvoří se mezi kilometry 160 až 164 a dále od kilometru 176. A pozor taky na výjezdu z Jihlavy na Brtnici za kruhovým objezdem na nehodu osobáku s dodávkou. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Znovu zavedení EET prošlo ve sněmovně úvodním čtením. Fungovat má už od příštího roku. Jak na novou verzi nahlíží lidé, popisuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
16: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
15: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva poslanci navrhli pro filmového tvůrce Karla Zemana. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světa Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká na hlavním kurtu zítra od 14:30. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Fotbalisté FC Vysočina slaví záchranu a to díky tomu, že ve druhé fotbalové lize končí Chrudim i České Budějovice, které nesplnily podmínky pro setrvání v profesionální soutěži. Z postupu se radují Kladno a Česká Lípa a o další místo se pak poperou z Moravské větve Třinec s Hodonínem. Informaci musí ještě oficiálně potvrdit fotbalová asociace.
17: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
1: Deštivé počasí na Vysočině vystřídalo pro změnu to slunečné, odpoledne by pak mělo být místy i oblačno s teplotami do 25. Další přehánky doputují během noci a zítřka.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář.
20: Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek, tak ve čtvrtek ve dvě si vždycky povídáme bez obalu a na rovinu, a to v našem pořadu nepopulárního názoru. Mám tady další zajímavé téma a budu samozřejmě rád za vaše reakce a především tedy vaše zprávy, které bude posílat na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radia. Vaše názory, jestli jste v partnerském vztahu a řešíte prachy, tak k tomu budete mít určitě co říct. Už za chviličku.
21: Hit Radio Vysočina.

jednu hromádku. Říká se, že tak je to jako fair, že by to mělo být takhle jako v rodině, aby vlastně jako oba dva věděli, jak na tom jsou a jak se peníze utrácí a tak dále a co se jako spoří a co se dává na jednu stranu a na druhou stranu a za co se kupuje jídlo a tak dále. A já říkám ne. Blbost. Prostě společný účet je zabiják vztahu. Myslíte si to taky? A nebo naopak máte tu zkušenost, že to je právě to, co ten vztah propojuje. Dejte vědět. 777-937-777. Nepopulární názory venku a teď se těším na vaše odpovědi a reakce. Dáme si Taylor Swift na Hit Radio ve 2 hodiny a 7 minut. Tak hezké odpoledne.

0: Two Colors a Safri Duo na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Posloucháte nepopulární názor na Hit Rádiu a já říkám, že společný účet je zabiják vztahu. Co vy na to? WhatsApp Hit Rádia, tak ten praská ve švech na čísle 777-937-777, tak pojďme rovnou. Hezké odpoledne, máme účet každý solo a za cca 20 let vztahu nás to ani nenapadlo, že by to bylo jinak. Máme to i hlasovky.
1: Ahoj Hit Rádio, ale my máme se ženou už 13 let společný účet a je to fajn. Navzájem se hlídáme, máme vlastně pod kontrolou oba stejné finance a když chci něco bokem, tak od toho máme hotovost, ne přece. Když si chci koupit něco navíc, třeba na ryby, co nemusí vědět, samozřejmě. Ale určitě ve vztahu je lepší, když má pod kontrolou ty finance obě polovičky a ne jenom jeden. A oddělený finance si myslím, že trošku jakoby oddělujou i domácnost sami od sebe. Mm-hmm. Díky Tomáš, ahoj.
0: Díky Tomáši za tuhle zprávu. Další, ahoj, souhlasím s tebou. O výdaje se dělíme, ale já nepotřebuju a ani nechci vědět, za kolik můj muž nakupuje různé údajně potřebné nářadí a na oplátku můj muž určitě nechce vědět, kolik mě stojí takový běžný holčičí den. Manikura, pedikura, kosmetika a tak dále. Takže co je potřeba, to se platí tak nějak na půl a co komu zbyde z výplaty, s tím si každý naloží po svém. Zdravím Týna. Další zpráva. Ahoj Jirko, tak to se pleteš. Podle mě společný účet značí hlavně důvěru ve vztahu, pokud je vše transparentní a oba s tím souhlasí. U nás je to tak, že sice máme každý svůj účet, ale spravuji je oba já. U nás v domácnosti jsem já, ta, která drží kasu. A partner vždy, když potřebuje nebo si chce něco koupit, tak si o peníze řekne a já mu je vyberu. Je to jen o důvěře a komunikaci. Zdravím a hezké odpoledne. No, dobře, důvěra, komunikace, ano, takže máte vlastně, jako ty to dobře chápu, takže máte každý svůj účet, ale vlastně on žádný nemá a ty máš dva. Jestli tomu dobře rozumím, a když potřebuje peníze, tak si prostě musí přijít a říct si i přesto, že má svůj účet. Děkuju za tuhle zprávu. Další zpráva. My máme s manželem společný účet a současně máme každý svůj účet a to už jsme spolu manželé 28 let. Zdraví Marcela. A tohle je třeba věc, ke které já se přikláním taky. Jo? Společný účet, ano. A každý ještě navíc účet svůj zvlášť. To mně přijde jako hezká, přirozená ta, jak se tomu říká. Teď jsem zapomněl to správné slovo. No, to nevadí, prostě. Tak jako, že to je fér. Jo? Kompromis, to je ono, kompromis. A ve vztahu občas ty kompromisy taky mají být. Tak jo, tak co vy? Co si dál myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Nepopulární názory Trádia.

0: Sam Felt na Hit Rádiu ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor na Hit Rádiu každý čtvrtek po druhé hodině. A dnešní je, že společný účet je zabiják vztahu. WhatsApp Hit Rádia, ten je tady pro vás, 777-937-777. Ahoj, my máme s manželem každý účet zvlášť a vyhovuje nám to. Akorát tedy máme navzájem přístupy, kdyby se náhodou s námi něco stalo. Hezký den, Jana. To mě taky moc baví teda. Musím říct, že tohle mě vlastně ani nikdy nenapadlo, že by to takhle šlo udělat, ale je to dobrý. To je fajn, to je hezké. Ahoj, my máme každý svůj účet už jenom proto, že manžel má různé investiční fondy a tak dále a já k ním nechci mít přístup, abych tam náhodou něco nepo. To je chytrý, to je rozumný. A pak máme ještě společný účet, na kterým je hypotéka a manžel tam posílá peníze na domácnost a tak dále, jelikož já jsem doma s prckem na rodičovské. Také hezké. Nebo samozřejmě každý to máme jinak, každý to vnímáme jinak, o tom to je, si takhle o tom na rovinu popovídat. Další zpráva, ahoj, v prvním manželství jsme měli společný účet, rovná se hádky. V druhém jeden společný, ze kterého se platil nájem, jídlo a jinak máme každý svůj a nezajímá nás, co s tím kdo dělá. A je klid. Zdraví Hanka. Jsou velké životní zkušenosti, chybama se člověk učí. Další zpráva. Ahoj, u nás je to přesně tak, že máme společný účet, posíláme tam oba dva peníze dohromady. Manžel vydělává víc peněz než já a je mu jedno, kolik z toho utrácím. Jsem šťastná žena. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj Rádio, my máme společný účet, přijde mi tam výplata a partner mi celou vybere. Mám radši hotovost a on zase jede online bankovnictví. Já platím jídlo a výlety, partner platí bydlení a dovolení. Co si utrácíme bokem, tak to se u nás neřeší. Pěkný den, zdraví Jana. No děkuju, to znamená, musíme zatím udělat nějakou tečku. Je to nepopulární názor, který se málo kdo bojí říct nahlas, protože v tom vztahu tak převládá pořád to, že ten společný účet je vlastně jako známka důvěry. Na druhou stranu, když má každý svůj účet, tak je to podle mě také známka důvěry. Je to trocha svobody a důvěra v toho druhého, že když mu tu svobodu dáme, tak se vlastně nic neděje a my se nebojíme. Dva různé úhly pohledu. Moc děkuju za všechny reakce. Další nepopulární názor zase za týden ve čtvrtek.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
5: www.autoradce.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Modul Line. Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
10: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Modul Line v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026, zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
11: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz.
12: Modul Line. Stavíme modulem.
13: Konec školního roku je tady.
12: Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na draautomobiles.cz.
17: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
18: Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Za chviličku Damiano David, taky John Legend s hitem All of Me. Dáme si trochu romantiky. Dneska ještě pořád venku krásně koukám, ale tady na to počasí a vypadá to, že meteorologům to asi nakonec vyjde. A takový ten Murphyho zákon schválnosti, že když mělo pršet celý týden a nakonec celý týden vlastně bylo tak nějak jako hezky, tak o víkendu, kdy budeme mít volno, tak to nakonec zase všechno jako přijde, no. Na druhou stranu, můžeme toho využít, že venku bude ošklivě, můžete být doma, můžete poslouchat Hit Radio, protože i zítra, ne zítra vlastně, zítra není víkend, bude čtvrtek teprve. No jo. A pak, že to v životě všechno letí hrozně rychle. Ten pracovní týden, ten se vždycky vleče. V sobotu a v neděli o víkendu tady na Hit Radio pro vás máme dopoledne ještě jednu fantastickou věc, a to chytré hodinky v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jak se je můžete vyhrát, to řeknu za chvíli. A stejně tak i za chvíli už dorazí i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Školákům se blíží konec školního roku, neskutečně to letí, co?
3: A nás zajímá, jaké máte plány na prázdniny. Kam vyrazí vaše ratolesti, k babičce, na tábor nebo na dovolenou? Klidně nám dejte vědět a po 15. hodině to společně probereme.
2: Také zkontrolujeme dopravu na Vysočině, přidáme tipy, kam vyrazit, a znovu roztočíme náš biják, pustíme filmovou ukázku a ve hře budou další lupeny do kina.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show.

John Legend na Hit Radio a trocha romantiky na čtvrteční odpoledne, o kterým jsem si ještě před chviličkou myslel, že je páteční, ale nevadí. To znamená jen jedno a to, že se zítra spolu uslyšíme taky tady na Hit Radio mezi 12. a 15. Zítra samozřejmě ve 12 hodin taky páteční srdcovky a pak i narozeninová srdcovka. Stejně tak, jako vás narozeninové srdcovky čekají také o víkendu dopoledne, respektive narozeninová ruleta, to znamená, že uslyšíte hit z roku, kdy jste se narodili. A máme toho o víkendu pro vás mnohem víc, protože v rámci dopoledne na Hit Radio v sobotu a v neděli, tak si můžete i tento víkend vyhrát skvělý hodinky. Jsou to hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun. A teď jak na to? Stačí, když nám na náš web hitradio.cz napíšete, jaký hit vám zlepší náladu. A pokud ten váš hit i s vaším vzkazem uslyšíte a dovoláte se do vysílání do 10 minut, tak vyhráváte chytré hodinky Garmin pro vaše děti. Jo? Třeba. Garmin se specializuje na chytré hodinky pro každého, i pro děti, i pro vrcholové sportovce nebo třeba potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností a nadčasovým designem. V jejich portfoliu si každý najde přesně to, co potřebuje. A platí to i pro playlist Hit Radia, i u nás uslyšíte přesně to, co potřebujete slyšet, co vám zlepší náladu a co vás možná třeba i trochu rozněží, jako před chviličkou John Legend. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra a vy si dál užívejte dnešní den s Hit Radiem.

0: naše odpolední show. Tak se mějte krásně a přežijte čtvrteční zbytek dne v práci. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: www.citypark.cz.
1: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Sportovní týden v Havlíčkově Brodě. Plný sportu a zábavy pro celou rodinu. Užijte si tento týden brodské sportovní hry, talk show mimo osnovy,

0: herecké závody, večer koncerty Support Lesbians a 5-8G. Přijďte do Havlíčkova Brodu sportovat, fandit a bavit se.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
2: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava v sobotu 6. června. Od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 před Brnem od kilometru 176 počítejte se zdržením v kolonách. Doprava nám takhle odpoledne taky pěkně zhoustla, tak velmi opatrně na cestách. A kdybyste měli nějaká varování, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
8: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.

0: platí pouze do 15.6. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
2: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy. Sněmovna navrhla Pavlovi na státní vyznamenání jeho předchůdce Zemana. Mezi adepty na toto ocenění opět figurují třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna rovněž navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Marii Immaculatu Brandisovou. Na Slovensku se odehrál další střet medvěda s člověkem. Útok se stal v těžko dostupném terénu v dolině u obce Liptovská Anna, odkud hasiči museli zraněného lesního dělníka přenést na nosítkách k sanitce. Televize Markýza o tom informovala na svém webu. SpaceX hodlá z prodeje akcií získat 75 miliard dolarů. Půjde tak o největší nabídku akcií všech dob. Tržní hodnota firmy by se tím přiblížila k 1,77 bilionu dolarů, čímž by se podnik zařadil mezi nejhodnotnější firmy světa, uvedla to agentura Bloomberg. No a český útočník Patrik Schick si bude muset po mistrovství světa zvykat v Leverkusenu na nového trenéra. Vedení Bayernu oznámilo, že na lavičce skončil po necelém roce ve funkci Dan Kasper Hjumand. Jeho nástupcem se stal španělský kouč Carlos Martinez. S mistrovským týmem z roku 2024 podepsal smlouvu do léta 2028.
3: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině si možná ještě místy užíváme sluníčko, postupně se ale schovává za částečně i průsvitnou oblačnost. K tomu v maximech naměříme do 25 stupňů. No a zítra už by opět měly doputovat přehánky.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Dneska čtvrtek 4. června v kalendáři. A můžeme říct, že už se postupně blíží i konec toho školního roku. Otázka na ten čtvrtek, který zní, kam upíchnete své děti?
4: Já už to mám jasný. První 14 dní mám jasno.
5: Jak se jich zbavíte? Dejte nám vědět na 725 44 38 37 náš WhatsApp.

0: Hit Golden na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 9 minut k tomu. Z Markét přejeme hezký čtvrtek na celou Vysočinu. Už jsme to tak nějak nakousli před chvilkou. 4. června v kalendáři. Za chvilku konec školního roku. To opravdu teče už jako voda. A prázdniny. Kam upíchnete své děti? To je otázka. Klidně pište na náš WhatsApp 725 44 38 37. Kam upíchneš svoje děti, Marke?
1: Toho mladšího upíchnu určitě na příměstský tábor u nás. Tam jsem ho nahlásila hned na 14 dní. Tam jsem říkala, tam budeš dobrých rukou, tam ty holky znám. Tak to si myslím, že je fajn. No ale teď jsem si uvědomila, že mám ještě starší. Tý bude 17. Tak tu kam upíchnu?
0: Abych na mě nějakou... nekoukej.
1: To no, ne. Potřebuji nějaký rady, co se starším puberťákem, jako teda to nevím.
0: To možná se vám doma taky jako stává, že přijedete za těma rodičema a kam já upíchnu ty děti a teď koukáš na tu babičku, jakože, viď?
1: No, protože my máme aktivní obě babičky i dědečky, takže to je potom těžký, že jo? Jak je hezký počasí, tak oni furt někde jsou, furt někde výletěj, mají času dost, ale tráví ho takhle, což je naprosto v pořádku, no.
0: Hele, a taky jsem někde slyšel nedávno, že děti jak teď jezdí po vejletech v závěru toho školního roku, že jo, jsou různý exkurze a tak, že mají větší roupy.
1: Jakože zlobí.
0: No mají roupy, prostě se říká, ne?
1: Říká se, že jako no. Jasně.
0: No, tak pokud to máte taky tak doma, tak nebojte, nejste v tom sami, je to prostě aktuální věc, přichází to jak počasí prostě.
1: Je to celoplošná záležitost, držme se a krásné prázdniny blížící se.
0: Kateřina Marie Tichá, Hit Plamen na Hit Rádiu Vysočina, to ne, abyste to celý zapálili, ale hezky na klid a na pohodu.

0: Klasika, relax, take it easy, to se hodí, že? Na Hit Rádiu Vysočina přejeme taky, ať máte relax, a pokud jste v práci, tak si ho prostě naordinujte, alespoň na malý okamžik. Doufám, že taky hezky na pohodu, je to za volantem, uvidíme, sledujeme to.
1: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Ano, staráme se o to, aby i ta cesta z práce domů byla relax. Market sleduje tady dopravní situaci na Vysočině.
2: No a jestli jedete z Humpolce do Havlíčkova Brodu, tak tam počítejte se zdržovačkou, tvoří se tam kolona, tak se tam na to připravte. Ale dobrou zprávou je, že se nikde aktuálně nebourá, nemáme hlášené žádné nehody, tak to ať nám vydrží.
0: Ano, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdybyste chtěli upozornit na cokoliv, kde to nejezdí a případně i kde to jezdí, pošlete nám hlasovku na náš nový WhatsApp 725 44 38 37. Budeme za to rádi. Za chvilku už Green Day.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálady. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
7: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.

0: platí pouze do 15.6.
1: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava v sobotu 6. června. Od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
4: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: protože ještě teda pár toho času zbývá. My jsme se vás zeptali, ať nám napíšete, jaký jsou plány s vašima dětma na ty prázdniny, kam vy je upíchnete. Píše Jana Střebíče, naše děti jedou na týdenní jezdecký tábor, celý rok milují koně, takže se už nemůžou dočkat, a když zrovna nebudou v sedle, plánujeme s nimi výlety po Vysočině. To je hezký, to je romantický. Petr z Jihlavy, syn bude na fotbalovém kempu a dcera jede s kamarádkou na příměstský tábor, taková klasika. Lenka napsala Zavlíčkou a Brodu, děti pošleme k babičce, mají program, my máme klid a babička tvrdí, že jí to těší.
1: Je, takový babičky, ty jsou zlatý, no.
0: A Martin z Pelřimová, zdravíme i jeho, přihlásili jsme děti na hasičský tábor, doufáme, že se všichni vrátí plné zážitku a nebudou doma zkoušet hasit úplně všechno.
1: Což mě připomnělo, že chvíli byl sám, syn sám včera doma, a včera večer, když jsem přijela z práce, tak mi říkal, že hledal zapalovač, věmu je 8, že hledal zapalovač, že si chtěl zapálit oheň. Což mě úplně vyděsilo, tak možná by taky nebyl na škodu nějaký hasičský kurz si udělat.
0: On chce být nějakým pyromanem.
1: No jejda, tak to snad ne, radši hasič.
0: Klidně nám dejte vědět, co vy, tady už posíláme Queeny.

0: kamarády od Markéty tady. Jsi včera dělala lečo?
1: Nedělala.
2: Jak to? Když jsi to slíbila, že bude k večeři lečo?
1: Jo, jenže já, když jsem přijela domů, tak jsem na to úplně zapomněla, že jo. Takže se mi to vykouřilo z hlavy.
2: Takže prosím pěkně, nebyla večeře.
1: Jo, něco bylo, no, nebyli jsme hlady.
2: Ještě, že máme akce a na některých se možná i najíme.
3: Co se děje na Vysočině?
1: Možná se najíte dneska i v Jihlavě na Masarykově náměstí, které se rozezní dechovou hudbou. Zítra si můžete v Havlíčkově Brodě užít s dětmi speciální program Noc v galerii a muzeu. No a v sobotu pak město hostí Sportfest a Molitanového muže a v neděli hurá třeba na mistrovství České republiky v motokrosu do Pacovského areálu u Jihlavy nebo na den chladnokrevných koní do Jihlavského Sasova.
2: A další akce na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
3: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará žena?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin

0: Drát zdarma. Více na dek.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Ahoj přátelé, tady Antonín Duchoslav. No jo, dobře, znáte mě jako Vickyho Zabadaje. Letos budu moderovat festival v Telči a rád vás na něj tímto osobně zvu. Samozřejmě ne kvůli sobě, kvůli pořádné hudební náloži na třech stagech. Rybičky 48, Dimitri, Olympic, Richard Miller, Vohnout, Anaka, Valda Gang a další. Plus nabušená rapová scéna. 19. a 20. června v Telči. Těšíme se na vás.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: pohodová záležitost do čtvrtečního odpoledne na Hit Rádiu Vysočina, Madonna, Sorry. No a míříme na zprávy a taky na silnice.
1: Dopravní servis na Vysočině. V Pacově na Palhřimovsku je ode dneška uzavřená komunikace, a to mezi ulicemi Hronova a Pošenská. Cestáři tam opravují vozovku. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
14: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
15: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
16: On air.
17: Online.
16: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Pohonné hmoty na Vysočině v posledním týdnu zlevnily. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 41,40. Za litr nafty pak řidiči dají průměrně 38 korun a 50 haléřů. Předtím se cena dieselu držela více než 2 měsíce nad hranicí 40 korun. V srpnu začnou opravy a připravované rozšíření střední průmyslové školy Třebíč. Odhadované náklady jsou 171 milionů korun. Kraj Vysočina hledá firmu, která opraví kuchyni a jídelnu a vybuduje nástavbu na pavilonu učeben, kterých má škola nedostatek. Stavební práce by měly trvat 18 měsíců. V Chorvatsku zahynuli 4 lidé při pádu malého letadla, uvedla to místní policie, podle které po 2 dalších osobách úřady pátrají. Údajně se zřítil stroj registrovaný v Německu a vzlétl z Rakouska s cílovou destinací právě v Chorvatsku. Tenista Jakub Menšík zabojuje na zítřejším Roland Garros o životní finále. Na pařížské Antuce vyzve 3. hráče světového žebříčku Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů, který také usiluje o premiérový grandslamový titul, se utká od 14.30.
18: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Zítra nás na Vysočině čeká převažující zataženo. Během rána a dopoledne občas sprchne. Kolem poledne a zpočátku odpoledne pak bude déšť pozvolna ustávat. Teploty se dostanou na 15 až 18 stupňů Celsia.
16: Hit Rádio Vysočina.
0: Ano, Celsia, já jsem tam zmáčknul dřív, než bylo dořečeno. Ale děkujeme za zprávy.
1: Já přijdu zase za hodinu, můžu, nebo mě vypneš?
0: Ne, to samozřejmě. No tak tolik tedy, Zuzka, my se tomu počasí budeme věnovat ještě za malý okamžik, protože v rámci toho počasí Market má jeden skvělý tip, jak úplně gratis umývat auto, jo? No, Eva Farná právě teď.

0: Hamilton na Hit Rádiu Vysočina. Přejeme hezké odpoledne, 16 hodin 10 minut k tomu. Tak jak zaručeně, kvalitně a zcela zdarma umít svůj automobil? Odpověď je velmi jednoduchá. Nemít ho, počkat na déšť.
1: A na to já jsem expertka. My jsme třeba jeli tuhle do myčky a říkám manželovi, prosím tě, to je zbytečný, má pršet, vůbec tam jako nejezdí. No ale jeli jsme tam samozřejmě, manžel na mě nedal, přijeli jsme tam, bylo tam úplně plno a co? Přišla na má slova, že jo, déšť nám umyl autíčko a hele, je jak nový. Dneska ještě zasvítí zase sluníčko, zítra bude zase pršet, tak to už ten déšť jako tak jako doladí, no a bude to úplně perfektní, já jsem spokojená.
0: Vidíte, kolik radosti, nebo kolik, jak malé věci stačí k takovýmhle jako radostem. No, tak třeba jste si taky udělali dneska takovouhle jako radost, neradost, klidně dejte vědět.
1: Umýváte auto, čekáte na déšť jako já, to
0: já
1: by mě zajímalo.
0: Já jsem expert v tom, že vždycky, když, a já pravidelně si myslím, že meju auto,
1: a vždycky, když meju auto,
0: tak za jeden den, nebo do jednoho dne začne pršet.
1: Jo, já myslím, že za dva dny je zase tak, jak jako bylo, špinavý, ne?
0: Tak to samozřejmě, ale tak...
1: No to tak to nemá cenu,
0: to
1: potom ne,
0: to
1: bys mohla
0: přijít domů a říct, já nebudu se sprchovat, protože zítra budu taky spocená.
1: No, tak když to vemeš takhle, tak to zní hrozně, dobře.
0: Vidíš, a takhle my, chlapi, to máme s autama.
1: Jo, takhle, no. Tak já asi nemám k tomu úplně ten správný vztah.

0: Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Stále sledujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině, kde to jezdí, nejezdí.
2: No na té dálnici D1 nám to dneska prostě drhne a nějaký tady komplikace očekávejte. Mezi kilometry 163 až 196 ve směru na Brno, chci říct, tam se tvoří kolona vozidel v pravém pruhu a jsou to převážně kamiony, tak se tam na to připravte, jinak žádné další potíže hlášené nemáme.
1: Ano, a pokud ale narazíte na nějaké komplikace, klidně dejte vědět ostatním, takhle si pomáháme navzájem. Číslo našeho nového WhatsAppuka, můžete poslat hlasovku, je 725 44 38 37. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Běž se s ním zase učit ty.
6: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
5: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
6: Tak zařídíme doučování.
7: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Modul Line. Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
10: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Modul Line v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026, zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
9: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz.
11: Modul Line. Stavíme modulem.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
14: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
15: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
3: Kup
16: Koup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
18: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Naša Guy Hit Austin na Hit Rádiu Vysočina o 16:30. Včera kolega Ondra psal, Máro, už to víš, tak jsem mu psal, ale nevím, co se děje, a on vypadá to, že jí hlava pokračuje druhé fotbalové lize.
1: No já jsem na to koukala, ty jsi dneska za mnou s touhle informací přišel, jestli to no, vím, a já říkám, hele, jako nic tam není na FC Vysočina.
0: Ono je to zatím, řekněme upřímně, taková jako na tajňačku se to šíří internetem.
1: Jasně.
0: My to tady čteme na sport.cz.
1: Aha.
0: Markéta si to taky nastudovala, jestli to prošla.
1: Jo.
0: Řekni nám to pozadí, jakým způsobem.
1: No hele, prosím tě, já jsem myslela teda, že její hlava už je jako ze hry, jo. Pardon, to jsem si fakt myslela. Ale tam teď byly takový čachry machry a normálně z té druhé ligy spadly Český Budějovice a Chrudim, protože nesplnili ty licenční podmínky. Jsou tam nějaký v pozadí, prostě co se tam dělo, jo, nějaký...
0: Machinace.
1: No, jsou tam i nějaký jako...
0: Finanční věci,
1: ano,
0: jasně, víme.
1: Ano, přesně
0: no,
1: tak.
0: No.
1: Ale jako Jihlava by už se opravdu v té druhé lize měla udržet. Zítra se to oficiálně dozvíme od fotbalové asociace.
0: A je napínavý.
1: Tak já už čekám jenom na to potvrzení, že to tak opravdu je. Ale je to skvělá zpráva pro jihlavský fotbal a fotbal z Vysočiny, takže budeme moct fandit úplně jako zase na novo, tak to mám radost.
0: Ale vlastně zatím pš.
1: Ale zatím to nikomu neříkejte.
0: Zatím vlastně pš, protože ten finál, ten přijde zítra.
1: Jo, my to už sice máme na webu.
0: Neříkejte to.
1: Ale ne, už je to jasná věc, zítra se to jenom potvrdí. Tak.
0: Tak doufíme. No tak samozřejmě si to moc přejeme, fandíme vysočinskému fotbalu a tady už v kabáti. Kdo ví, jak

0: potvrzujeme. My jsme tak jako slibovali, že něco velkého máme přichystaného na ten den otců, který je koncem června a už je to venku, už od včerejška. My prosím pěkně, už od této chvíle a hlavně celý příští týden budeme soutěžit o jako luxusní ultra chytrý záchod.
1: Je to neskutečný, protože já jsem se dívala tady na ten záchod, co vlastně jako všechno má. A já se nestačím divit. Tam máte anální sprška, dámská sprška, jakási pulzace, vůbec nevím, co to znamená. Má to tam nějaký trysky, 5 úrovní, samočistící tryska. Očistí to záchod, očistí to vás. Já jenom teda jako zírám, jak to jako jde dopředu, protože pamatuješ si, že vrcholem vlastně luxusu byl maximálně voňavej stromeček na záchodě. Dneska už to má teda kde co a já se teda těším na to, až za pár let nás bude toaleta taky chválit, že jsme to zvládli.
0: Takový královský trůn, který popisovala Markéta, tak o něj se hraje, vy ho můžete získat, jmenuje se ten záchod Jika, je od firmy maro.cz. Je to opravdu závěsný, sprchovací, luxusní. Získáte ho velmi jednoduše, nebo zapojíte se do té naší soutěže velmi jednoduše. Stačí na náš web hitradiovysočina.cz, už teď je tam ten registrační herní formulář. A je tam potřeba samozřejmě napsat herní otázku, odpovědět správně na tu herní otázku. A odpověď na ní najdete v Reelsku na našich sociálních sítích, Facebook a Instagram, takže doporučuju najít to správné video, protože kolegové už ten záchod byli otestovat, už ho okoukli a tam zmínili právě jednu zajímavou věc, kterou vy musíte správně napsat do toho herního formuláře. A z těch správných odpovědí všech registrovaných my 12. vybereme jednoho krále, možná královnu, která svému králi nadělí tenhle ten královský záchod. Takhle, řekněme si upřímně, jo. Někdo má doma domácí kino, někdo možná bazén, někdo wellness a někdo má tady ten ultra čupr hajzlík.
2: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj!
7: tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Nábytek a koberce Aeto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aeto, Znojemská ulice, Jihlava.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Hitrádio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, no a po 17. opět náš biják. Hrajeme o další volňásek do multiky na Sinestar, tak připravujte telefony, budou se hodit. Tady už Waterfall na Hit Rádiu Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku v obci Tři studně se stala nehoda, havaroval zde cyklista. Místem s opatrností projedete. Na dálnici D1 na kilometru 152 na Brno se pak připravte na silný provoz a kolony vozidel. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v showroomu v Jihlavě na Hosově 55 nebo v Trnavě u Třebíče. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Průměrná hrubá mzda se na Vysočině zvýšila v prvním čtvrtletí o necelých 7% na 44 900 korun měsíčně. V porovnání se stejným loňským obdobím pobírali zaměstnanci o necelé 3 000 více. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Chtějí upozornit na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Policisté v Praze zadrželi muže, který stál u obchodního centra s nožem v ruce. Se strážce zákona odmítal spolupracovat a nůž nechtěl odložit. Při zadržení se o něj poranil, skončil proto v nemocnici. Je podezřelý z výtržnictví. Ve Strakonicích mezitím policisté zadrželi muže, který se po ulici pohyboval se zbraní, měl vzduchovku, se kterou střílel po kočce. Nikomu se nic nestalo, tedy kromě zvířete, které muž postřelil.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Počasí jako na houpačce pokračuje. Na Vysočině se zítra sluníčko schová. V hlavní roli budou mraky a také sprška nebo i déšť. A teploty do 18 stupňů. Ale víkend bude o ničem jiném. V sobotu naměříme 25 a v neděli až 26 stupňů. A obloha bude skoro vymetená.
7: Ne.
0: Jojo.
8: Marek, to hltá.
7: To se muselo změnit zase ten, za poslední dvě hodiny.
8: 40 kilometrů, tak ty čekáš na to, že bude hezky, tak Zuzanka ti přinesla krásný zprávy teda.
0: Já jsem úplně cítila, jak na
7: to mě koukáš. To pozitivno.
0: Ale kecá nebo nekecá? Nekecám.
8: No, kecáš nebo nekecáš?
0: Market, to mě bez zpravodajství si přece nemůžeme dovolit.
7: Hele, to bylo super.
0: Děkuji.
7: Já chválím.
0: Krásný víkend.
4: Hit Radio Vysočina.
7: A tak se loučíme se Zuzkou a loučíme se taky z Market. I tobě hezký víkend.
8: Děkujeme, ten už zítra začíná. Děkujeme. Všichni a těším se v pondělí. Papa.
7: Její výsost odchází a my pokračujeme dál. Za chvilku Biják, o další volňásek do multiky na Sinestar. Tady už další hity, tady už je Ed Sheeran na jeho Shape of You. Tak hezké odpo.

0: Je to tady další volňásek do multikina Sinestar v našem bijáku na telefonu. Ondra, Ondro, hezké odpo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ondro, včera se rozdali 4 lupeny, trochu to mrzí už hned takhle na začátku, viď?
1: No, tak nic.
0: Tak nic. Hele, a tak chceš si vůbec zahrát o ten jeden lístek?
1: Jo, určitě chci, já si nikomu nenechám.
0: Dobře, dobře. Tak jo, tak to byla kontrolní otázka. Seš ready na puštění filmové ukázky?
1: Ano, jsem ready.
0: Tak jo, tady je.
2: Chceš se koukat v bedně na baseball?
3: Jsem unavený.
2: Chtěl bys koukat na sport, na baseball? Světová série, co říkáš, kámo?
3: Hrozně,
2: unavený. Stačí zvednout ruku, menšiny, a budeš se moct koukat, he?
3: Jsem hrozně unavený.
0: To byl odraz nás, kteří přežíváme čtvrtek, protože zítra už pátek. Ondro, z jakého filmu to bylo?
1: To fakt nevím.
0: Pojď. Hele, to je velká věc.
1: No, takovýhle film jsem ještě neviděl.
0: Ne? Pojď. Jseš taky unavený takhle při čtvrtečním odpoledni?
1: Ne.
0: Nejseš, jseš plným jako nasazení, ale energie, tak co, dáš to? Vystřelíš něco? Začne nám to tady...
1: Nevystřelím nic.
0: Nevystřelíš nic? Už to pípá. Takže nic. Ničehož nic. No tak jo. Mrzí mě to, Ondro. Mrzí velmi moc. Přál jsem ten lupen rozdat. Byl to film Přelet nad kukačím hnízdem.
1: Tak to jsem tedy v životě neviděl.
0: No a to teda doporučuju, ale to je vlastně jako s českým podpisem režisér Miloš Forman. Parádní záležitost. Tak aspoň máš tak tip, co zkouknout.
1: Mám tip a budem koukat doma na televizi.
0: Ondro, já jsem rád, že to bereš takhle sportovně. Měj se krásně, hezký čtvrtek.
1: Beru, no.
0: Ahoj.
1: Jo, ty taky, ahoj.
0: Dneska bez lístku do multikina Sinestar, co už, ale zítra hrajeme o 2 lupeny. Tak po 17. hodině opět držím pěsti. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Dneska to bylo na silnicích divoký a doufejme, že už opravdu bylo, že nic dalšího nás nečeká. Každopádně připomínám, na Pelhřimovsku v Pacově v ulici Na Blatech, tam probíhají stavební práce, to je jedna z uzavírek. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdybyste narazili na komplikace, můžete dát vědět ostatním, stačí poslat jednoduchou hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Modul Line. Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
7: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Modul Line v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026. Zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
6: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz.
8: Modul Line. Stavíme modulem.
9: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
10: Hele, co City Park?
9: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
10: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
9: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
10: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
11: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
12: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
15: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
16: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava. V sobotu 6. června od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
19: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
20: Co je? Co je? Co je?
19: WhatsApp, co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
19: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
19: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
0: Co je? Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Leony na Hit Rádiu Vysočina, minutku po půl šesté. Já jsem tady před chvilkou to asi tak trochu zakřik tu dopravu, říkal jsem, že snad už to bude bez komplikací a bohužel není. Aktuálně nehoda na průtahu Žďáru nad Sázavou v Jungmannově ulici u křižovatky s Libužínskou, srazilo tam nákladní auto chodce a došlo ke zranění. Počítejte s omezením provozu. No tak šťastnou cestu, no, ať v pořádku dojedete. A pokud už potřebujete klid, relax a pohodu, ať už jste kdekoliv, tak 18. hodina se blíží. Hit Radio Classic sní. A to znamená ty největší hity let 80., 90. a milénia. A jeden takový tady je. To je nezapomenutelný. Nirvana.

0: Rádiu Vysočina Alibi před 6:45. A já připomínám, že stále v našem vysílání si můžete ulovit lupeny na festival v Telči, kemp Roštěnka u Telče, nádherná záležitost 19. a 20. června, už se to blíží. Lupeny ulovíte velmi jednoduše, stačí dopoledne poslouchat vysílání u Markézy Šťákové a jakmile se dovoláte, ty lupeny jsou vaše. Line-up nabitý a soutěží se taky na našich sociálních sítích, tak i vzhůru tam, pokud byste chtěli vyrazit na festiák, jeden z prvních festivalů letních úplně gratis. Za chvilku Atmo Music anebo Lady Gaga.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: dětské závody, večer koncerty Support Lesbians a 5-8G. Přijďte do Havlíčkova Brodu sportovat, fandit a bavit se.
1: Sportovní odpoledne pro celou rodinu v Aventin Shopping Jihlava. V sobotu 6. června od 13 do 18 hodin se těšte na sportovní aktivity, soutěže pro celou rodinu o nákupy zdarma a autogramiádu hráčů HC Dukla Jihlava. Pro děti máme navíc k nákupům zmrzku zdarma. Sobota 6. června odpoledne. Aventin Shopping Jihlava a HC Dukla Jihlava.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
5: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na draautomobiles.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rok.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Atmo Music, Andělé, na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 18 hodin, blíží se ano ta šestá večerní, podvečerní. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte čtvrtečního večera, za chvilku Hit Rádio Klasik a se mnou a Mílou zase zítra v 15 hodin odstartujeme víkend. Tady už Banners.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a s omezením počítejte na Pelhřimovsku v Pacově v ulici na Blatech. Tam probíhají stavební práce, tam se lehce můžete zdržet. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, tak případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.

0: a ti pouze do 15.6.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, I'm Lady Gaga.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Nejčastější domácí havárie souvisí s vodou a vodovody. Vyplývá to z údajů pojišťoven. Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
7: Prasklá hadička, porucha potrubí nebo únik vody z technického zařízení, to vše může během krátké chvíle způsobit vytopení celé domácnosti. Průměrná škoda přitom dosahuje přibližně 35 tisíc korun. I proto je důležité mít kvalitně pojištěnou domácnost. Díky pojištění Domex Plus mohou klienti využít i asistenční služby, kdy stačí zavolat na linku a operátor i hned na místo zašle například instalatéra či dopenáře.
6: Jen Česká podnikatelská pojišťovna řešila za rok 2025 zhruba 4 tisíce vodovodních škod. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světa, Němce Zvereva. Zápas začne na hlavním kurtu zítra v 14:30 odpoledne.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Ranní teploty je kolem 10 až 15 stupňů, většinou pod mrakem a na většině území bude také pršet. Čekají nás přehánky nebo dokonce i bouřky. Večer budou ustávat a čekají nás teploty kolem 16 až 21.
9: Ladíte Hit Radio, přejeme hezký... No, vypadá to, že podle hodin už večer. Je to 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic.

Tohle dobře znáte, to je MC Hammer. You can touch this. Věc, která nám zahájila aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A vzpomínat teď budeme taky na jednu americkou rockovou partičku. Je to skupina Toto, nejdříve založena dvěma bratry, ten třetí se k ním taky později přidal. Na kontě tím největším hitem rozhodně Afrika. Každopádně Rouzana, tu vám hrajeme právě teď a určitě bychom na ní neradi zapomněli. Tak užívejte, hezký čtvrtek. All

0: byla velká romaťárna, Whitney Houston jste určitě poznali. A Have Nothing byla věc, kterou jsme teď připomínali. Byla to taková chvilka nostalgie tady na Hit Radio, kdy posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Který dále nabídne třeba Skatmana Johna, to se zase vrátíme do starých zajetých kolejí a dáme si pořádnou party energickou věc. Taky Alana Miles, Black Velvet, i s tím můžete počítat. A nebo slovenská skupina No Name, ta je připravená v těch dalších minutách playlistu Hit Rádia. Teď každopádně pojďme trošku vzpomínat, nepůjdeme do 80. 90. ani milénia, půjdeme pouze do dnešního rána a připomeneme si, jak se vstávalo s Michalem a Jasmin.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
2: Co je?
4: Co je? Co je to?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
6: Běž se s ním zase učit ty.
7: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
6: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
7: Tak zařídíme doučování.
8: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
9: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tiskulevně.cz. Náplně hned.
13: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
14: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
15: www.autoracek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

Tohle byla všude zdejší skupina No Name, pánové to často říkají na svých koncertech, protože je pravdou, že v Čechách možná hrají více než na Slovensku. Děkujem, že si. Tak to byla věc, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. milénia. To pro vás máme až do 21. večerní. No a teď si dáme naprostou ikonu poloviny 80. Tehdy, když přišly takové ty europopové hity, nesměl chybět ani projekt, za kterým stál Jermaine Jackson a taky Piazzadora. When the Rain Begins to Fall. Už podle názvu i podle prvních tónů určitě budete vědět, o co jde. Je to tahle fantastická věc, která vás naladí na tu správnou vlnu. Konec konců je čtvrtek večer, páteček už se blíží, potom víkend, tak doufám, že pro většinu z vás to bude jenom velká pohoda.

0: Tohle je hudební projekt Everything But The Girl. Missing, věc, která teď zněla éterem Hit Rádia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. A vrátíme se taky na taneční parkety minulosti. Na žádné dobré oldies party tohle prostě nesmí chybět. Ace of Base, jasná věc. Těch písniček, které mají, je opravdu mnoho, těch, které známe, ale pro ten dnešní večer jsme vybrali Life is a Flower. Tak už za chvilku přidáme do konce hodiny třeba i skupinu YouTube.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
4: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
9: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
10: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
11: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
12: Nábytek a koberce Aeto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aeto, Znojemská ulice, Jihlava.
13: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
14: Hele, co City Park?
13: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
14: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
13: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
14: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
15: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: uších máte Hit Radio, k 19. hodině nás dovedla Vanessa Paradis. Jole Taxi, skvělá věc, kterou jsme si teď nabízeli v éteru.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
5: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic odstartujeme hodně stylově. Nachystaný je Robbie Williams. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrteční večer.

10 minut po 19. si na Hit Radio hrajeme hodně na pohodu. Tohle je Chris Isaac, Wicked Game. Nobody loves no one. Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu. My teď dáme prostor Madoně. Ray of Light, tak to je další nachystaná věc. Za chvilku zabrouzdáme taky do českých luhů a hájů. Z té domácí hudební scény si nabídneme skupinu MiG-21, snadné je žít. Tak to je heslo, které nám budou šířit eterem už za malý okamžik. Teď Ray of Light, tak si to dejte pořádně na hlas.

0: Naprosto jasnou a konkrétní zprávu pro nás měla skupina MiG-21, Snadné je žít. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A víte, co pro vás máme připraveného dál? Třeba tuhle obrovskou klasiku. To je Maggie Reilly, Every Time You Touch. A už za chvilku ji uslyšíte v kompletním znění. Taky skupina Roxette anebo Tarkan. I s těmi všemi můžete na Hit Radio v příštích minutách počítat.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Ahoj přátelé, tady Antonín Duchoslav. No jo, dobře, znáte mě jako Vickyho Zabadaje. Letos budu moderovat festival v Telči a rád vás na něj tímto osobně zvu. Samozřejmě ne kvůli sobě, kvůli pořádné hudební náloži na třech stagech. Rybičky 48, Dimitri, Olympic, Richard Miller, Vohnout, Anaka, Valda Gang a další. Plus nabušená rapová scéna. 19. a 20. června v Telči. Těšíme se na vás.
6: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Tohle je písnička spojená snad s každým hokejovým šampionátem. Tarkan Šimárik. Proslavil se zejména díky té puse, která zazní právě v té skladbě. A proč? No protože na hokeji v rámci různých přerušení a přestávek je populární něco, co se jmenuje kiskam, určitě to znáte. Kamera si vybere nějakou dvojici v ledišti, ta se promítá na kostku, tam nad ledovou plochou a ta dvojice by si měla dát pusu. Občas jsou z toho kuriozní situace, kdy se třeba zjistí, že to jsou sourozenci nebo dva úplně cizí lidé. No prostě tak i tohle k hokeji patří. Stejně jako Tarkan Šimárik, kterého jsme připomínali právě teď na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten letošní hokejový šampionát, ten je za námi. Pro českou reprezentaci úplně slavně nedopadnul, ale budeme si držet palce do příštího roku, protože když to jednou nevyjde, tak příště musí. My se každopádně pomaličku přeorientujeme na fotbal, protože co nás čeká po 20 letech, tak to je právě fotbalové mistrovství světa, kam se česká reprezentace kvalifikovala díky fantastickému utkání, které probíhalo u nás doma v České republice. Mimochodem, dneska má česká fotbalová reprezentace první zápas. Není to ještě oficiální zápas v rámci mistrovství, je to pouze přátelák, vlastně přípravné utkání. Guatemala bude naším soupeřem, výkop je ve 2 hodiny ráno našeho času, protože se hraje nedaleko New Yorku. Tak uvidíme, jestli se českým fotbalistům bude dařit o něco více, než to bylo u českých hokejistů. Komu se na hudební scéně hodně dařilo? Tak to byla lotyšská partička Brainstorm, která na triku má singlovku Maybe. Je to One Hit Wonder, žádným jiným už to nepředčili, ale o to víc je skvělejší.

0: Tohle je muzikálová záležitost Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. I té jsme dali prostor tady na Hitrádiu. V rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic až do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jako každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Teď se připravujeme na čtvrteční večer a pomaličku na ten pátek, na konec pracovního týdne. Tady doufám, že alespoň pro většinu z vás, že ten víkend budete mít volný, že si pořádně odpočinete a hlavně si ho hodně užijete. Pochopitelně budeme rádi, když to bude i ve společnosti Hitrádia. Outcast Heya nebo MC Erika Barbara, tak to jsou interpreti, které pro vás máme nachystané ještě do konce té aktuální hodiny. A bude co poslouchat.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Modul Line. Počkejte, tenhle dům se sedlovou střechou je modulární.
5: Jistě, tuhle reakci slýcháme často. Přesvědčte se sami na dně otevřených dveří Modul Line v Havlíčkově Brodě. Nahlédnete do výroby, uvidíte 7 rozpracovaných domů i novinku roku 2026, zcela vybavený výminek. Chystáme občerstvení a program pro děti.
4: Už tento pátek a sobotu 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Více na moduline.cz.
6: Modul Line. Stavíme modulem.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
11: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firma na zážitky
10: CZ.

0: Tohle je další krásná hudební vzpomínka. Gumbay Dance Band, Seven Tears. I takhle vám hrálo Hit Radio.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.

0: platí pouze do 15.6.
1: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Hit Radio Classic pokračuje, ještě 60 minut pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký čtvrtek.

Chicken a Brian Adams, Don't Give Up. Tohle je věc, kterou vám teď hrajeme na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, kde vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A ten je prakticky nekonečný. Takže i další věc je naprosto fantastická a důvěrní budete znát. Gareth Gates, Anyone of Us. Člověk, který vyhrál Pop Idol a stal se jednou z nejikoničtějších britských popových hvězd všech dob. Připomínáme ho právě teď.

Fantastická Alanis Morissette, tohle byla singlovka Ironic. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Držíme vám místo v první řadě na skupinu Team. Skupina Team tady ve vysílání Hit Radio už za pár okamžiků. Držím ti město je single, který určitě můžeme slíbit. Taky Eurythmics dostanou prostor. Here comes the rain.

0: obrovská globální hitovka, kterou pro vás taky máme nachystanou. Tak už za chvilku.
1: Hit Radio.

0: hodně na pohodu a hodně pozitivně si hrajeme ve čtvrtek večer v 8:30. Natasha Thomas. Save your kisses for me. Tak i to byla věc, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Za chvilku Doctor and the Medic, Spirit in the Sky. Doctor, to je také píseň skupiny Aqua, Doctor Jones, ale o Aqua nemluvím tak pro nic za nic, mám ji totiž připravenou playlistu. Ne Doctora Jonese, ale možná písničku, která je ještě o něco větším hitem. Jo, tahle dánsko-norská parta stojí za singlovkou Barbie Girl a tu teď posíláme mezi vás.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Dr. and Demerix, to byla záležitost, kterou jsme slibovali a sliby splnili. Spirit in the Sky. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My vám občas rádi připomeneme nějakou tu písničku, na kterou se možná trošku zapomnělo, byla by to velká škoda. A možná je to třeba případ tento. Zase tak často to neslýcháme. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Ale právě od toho je tu hudební speciál Hit Radio Classic, aby nám tyhle hity oprášil, připomněl a měli jsme možnost si trošku nostalgicky zavzpomínat. Tak už je za chvilku tahle muzika, taky Dario G, anebo Donny Warwick. To všechno pro vás máme do příštích minut na Hit Radio.

závěru hudebního speciálu Hit Radio Classic jsme pořádně řízli do kytar. Tohle byl Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Single, se kterým se loučíme s dnešním vydáním hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale nezoufejte, budeme zpátky zase zítra úderem 18. a zase vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku v playlistu Hit Radio Train, taky Eva Farna nebo Morandi. Rozhodně bude co poslouchat. Tak užívejte čtvrteční večer.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát. Pojď zářit celým světem.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s...
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.